0: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjďte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník. Taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a předníma nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fim Farum. Fim Farum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení, vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měl by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Je, ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Já, velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
1: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
0: No, kováři se nechtělo. Ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si ji kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevraždějí jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra. Aby to tak byl čert, myslí si kovář. To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude. To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá, no, teď abych tě rozesmál. A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smál se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka a dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova, hola, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže a jde se utopit. Víte, mužský, to je divný národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava, hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břechu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne ji vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, odžijde. Tak koukej. Jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec pořád se rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
2: Inu, těšil by, kdyby...
0: No, kdyby co? No, kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra, to je nějaká tvrdá norma. No, ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k horjímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho, a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek.
1: Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, až tě nakonec mě to zase bude stát peníze.
0: A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
1: Cože on to plká, cože?
0: Fimfárum jasnosti, fimfárum.
1: Co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
1: On má ale nápadný fimfárum, šmík a bude vyset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finish, finitní, finta, fiola, fistule, fiveocklok, až k fiskultuře, ale jde pak flagelanta i flažolet, to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá: tiše, tiše, řekou proudí láska. Chceš mi něco?
2: Fimfárum chci.
0: No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo.
2: No a nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
2: Fimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
2: Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
2: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zříceným mlejně mariáš s těma strašidlama, co tam mají službu.
1: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jak je pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
2: Fimfárum ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí?
1: Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá: 3 zlý duše? Tolik zlých lidí neznám.
1: Ha, ha, ha, ha. Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
2: Platí. Tak pozor. Tohle to je fimfárum,
0: povídá čert a přitom vytáh z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
2: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici, ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč.
0: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohlase to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancují a libujou si. Ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme fimfárum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly.
1: to už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce a tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme finfárum až vych a baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal finfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také ze zadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad finfárum, švih a všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odved si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za finfárum, že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni, aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář, ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí, zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil finfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice, drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Balada krve, rozkoše a smrti. Text jsem napsal já a hudbu taky. Totiž hudbu jsem nenapsal. Já ani hudbu nemám. Ale taková každá balada je daleko účinnější, když se podloží hudbou. Musí se tedy hudebně, jak se říká, podmalovat. Ale kdybych já tady toho malíře měl, to je to nejhorší. A co vy tady děláte, prosím vás?
2: No já vás mám tady doprovázet na piano.
1: A umíte hrát?
2: No ovšem.
1: A dovedete hrát něco, co vůbec neznáte?
2: No to já zahraju nějakou improvizaci. Víte, já jsem totiž skladatel. Já, když to mám doprovázet, tak musím mít nezbytně intuici.
1: No to bych si dal taky. Hezky, pane, s křerem, rohlík k tomu a panečku pěkně prohřátou. Taková jítrnice to je.
2: Ale podívejte se, prostě jeli to...
1: Taky není špatně. Jeli to, já vám řeknu, jeli to pěkně propečený, šťouchaný brambory, hezky promaštěný, abych se doma zaligroval a nikoho bych tam nepustil.
2: Ale já vám chci říct, že jeli to nějaká taková baladická věc, že musím vědět, o co se jedná, co mám doprovázet, co potřebujete. Co to je, co budete přednášet? No. Ale co chcete k tomu nejdřív?
1: No, prosil bych vás, jestli byste nemohl udělat předehru.
2: Jak dlouho, prosím?
1: No, já jsem předehry neměřil. Nějak tak akorát, no to řekněme 60 cm.
2: Ale ne, to se tak neměří. Například předehra Chvalčíku. Ta má obyčejně 4 takty a muzikanti tomu říkají kila. Například předehra Chvalčíku má 4 kila, víte, předehry. 4
1: no
2: kila.
1: Tak to jak na to tak u mě koukám na ten text, tak já bych toho tak potřeboval půl metráku. Udělejme půl metráku předehry a necháme tam ještě 50 deka na pytel.
2: Ale dobře, já už tu délku nějak udělám, ale musíte mi říct, zdali ta předehra má být vážná anebo veselá.
1: Vážná.
2: Vážná?
1: Smrtelně vážná.
2: Tak to musí být mol.
1: Ne, jo, kde ho vem mol? Doma mám dost, ale tady, kde to honem se... Máte na mysli ty motýlky, jak se živějí dírama?
2: Ale co vás napadá... To je hudební pojem, máme dvě hlavní skupiny tónin. Je tónina mol, to je tónina měkká, pak je tónina dur a to je tónina tvrdá.
1: Tak to neznám. Já znám jedině tvrdou a to je plzeňská dvanáctka. Ale taky se jde po ní na mol.
2: Já vám teda zahraju tragickou předehru C mol.
1: Prosím.

0: Co to je?
1: No to je tragická předehra.
2: Ale to pak to není žádná tragická předehra.
1: No já to upravím.
2: No a dovedl byste znázornit sovu?
1: Jo, to umím, jak houká sova, to no. Jsem dělal v divadle.
2: No a teď bych vás chtěl poprosit, jestli byste uměl znázornit, jak letí ptáček.
1: Ptáček, no prosím.
2: No jo, tak tohle to, to je ptáček.
1: Prosím.
2: A teď bych chtěl ještě znázornit vítr. Dovedete? Já bych tady v jednom místě potřeboval větry.
1: Větry? A mám to udělat na ústa?
2: No, udělejte to, na co vám to půjde, že jo?
1: Jedině na piano.
2: No tak na piano.
1: Na piano,
2: na piano.
1: Prosím, větry.
2: Co to je?
1: No větry.
2: Ale to nejsou žádný větry, to se honí mastný papíry v průjezdě. Vítr, mohutný vítr, jak se opře do těch lesních velikánů před bouři, nebo před velkým deštěm. A teď se to všecko klaní, skoro současně ty stromy, jako by chtěli říct, moje úcta, pane Filau, pojďte do lesa. Jsou houby, najdete houby.
1: A tak, tak prosím, větry.
2: Ale to nesmíte říkat tohle, no, to jsem to... vám to jenom chtěl znázornit.
1: Prosím.
2: No, a teď ještě bych vás prosil tok vody.
1: Tok vody, prosím.
2: Moment, hej, to je Vltava.
1: To je Vltava.
2: No, tak to je na mě moc široký. Já bych potřeboval takovou bystřinu, horskou bystřinu, i to je znázornit. Byl jste jistě v Harachově, jak je tam ta...
1: Mumlava.
2: Mumlava, no to je taková bystřina, kde jsou ti pstrzy, víte, jak to tam hemží v té vodě.
1: Ano, já to tak zahraju potom.
2: No, no a teď bych vás poprosil, jestli bychom mohli jít.
1: Ano, prosím, můžeme začít.
2: Jo?
1: Ano.
2: No tak. Parada krve, rozkoše a smrti. Moment, ještě se mám nedal na meni.
1: Prosím.
2: Musíte čekat. Parada krve. Rozkoše a smrti. A ne tragedie princezny do Remi Fasole.
1: Sido!
2: Ale Sido, kde Sido, co?
1: No na konci přeci. Do.

0: lidi, kde jste vzal ten sidol? Jaký pak sidol? To je do re mi fa sole, ta prisa se jmenuje do re mi fa sole, ne sola. Fasole, fizule.
1: A ta?
0: No, tak znova. Balada krve, rozkoša smrti, aneb tragedie princezny do re mi fa sole, aneb kde je rytíř Pix. V hlubokém lese, na temné skále, tyčí se hra starého krále. V hlubokém lese, kde houká sova, a když to nejde, houkne si znova. To hraducím buří, větry zle fučí, jako když někde vzteklej pes kňučí. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam stojí. Sedí, klečí.
1: Ale leží.
0: Jo, ale hrajete stojí. To mě instruuje. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam leží. Čeká, že rytíř z boje se vrátí, brnkáním na harfu chvíli si krátí. Oblaka po nebi, sem tam se honí, jen princezna touží po rytíři koni. Ptáček na řimce píseni zpívá, však princezna nedbá a v dáli se dívá. Potuček pod hradem šumí, a šumí, jen princezna do dálky kouká, kouká.
1: A čumí.
0: Ale no, může čumět princezna, to se čumí jen do výkladu. Jak to bylo?
1: Potůček.
0: Potůček pod hradem šumí, a šumí, jen princezna do dálky kouká, kouká, jak umí. Teď jsem na to přišel. Čekala, čekala, čekala. Čekala, čekala. Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
1: Operně?
0: No jo.
1: Tak operně.
0: No.

0: Co na mě křičíte, Klimprton, co to je?
1: Ale já přeci zpívám Pinkerton.
0: A kde je to?
1: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
0: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
1: Ale to je přeci ten známý děj opery.
0: Aha, a jak jste to křičel?
1: Pinkerton.
0: A vy jste ho znal?
1: A neznal.
0: No tak co to hrajete?
1: No tak pokračujeme. No.
2: Čekala. Čekala. Čekala. Volala. Volala. Kde je Pixla? Kde je Pixla? A poslední slova v herlení Pixla.
3: Zoufalství vypila jednu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede.
0: Moment, co to hrajete? To není žádný rytíř, to je nějaká chromá hajtra. Rytíř má přeci oře, to bude oheň z plamenu, plamen z oheňu. Z nos der plamen a od podkov mu lítají jiskry.
1: No prosím, tak no. Bude jiný ten kůň.
0: No bude, no.
3: Tu leží na zemi, tílko to bledé, a dole od lesa rytíř už jede.
0: Moment, hej! Vy jsme to přejeli.
1: Přejeli?
0: No bodejť ne, to by jsme byli někde na Karlštejně. No, tak znova.
1: Tak prosím.
3: Tu leží na zemi, tílko to bledé, a dole od lesa rytíř už jede. Moment!
1: No.
3: Uvázal komoně na dvořek javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahor.
0: To už je tam?
1: No ovšem.
0: Tam vylít jak zátopek, to přeci nemůže tak rychle vyběhnout nahoru, řeči, když má na sobě to, jak se to jmenuje, to plechový...
1: Brnění.
0: Brnění. No a takhle nemůže vyběhnout. Musí, řekněme, jak mu to ten krunýř dovolí, že jo?
1: Prosím.
0: Uvázal komoně na dvořek javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.

0: Kroužil se po hradě, vše se v něm chvělo, když náhle zakopne po její tělo. Tu rytíř dal se do pláče, co pak to nešlo jináče. Proč nečekáš, a když jsi, proč život brala, si.
1: A proč?
0: Si.

0: tu vytáh dýku pruce a vrazil si v srdce, pak se spalilo všem, smrt, konec, po všem. Když je jednou po všem, tak už nemůžete nic hrát, protože je po všem. Musí být poslední slovo. Pak se svalilo všem, smrt, konec, po všem.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
3: Jo, to bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No,
1: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane. Pane Brabec.
1: Vrána.
2: Vlastně Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.

0: jo, tak a sklerózu, je
1: sklerózu, no jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
0: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
1: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
0: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
1: No jo, tak to bude ono tohle, no. No. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
0: Jo.
1: Jména, čísla. Čísla teda. No a to třetí už jsem zapomněl, ale... No, to byste nevěřil, pane Slavík.
0: Jak... Vrána.
1: To byste ne... Co?
0: Vrána.
1: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
0: Ne, ne, já se jmenuju Vrána.
1: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno,
0: ano. No, to nic, no, my jsme mluvili o té vaší skleróze.
1: I jo, to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, ty... co jsem to říkal, nevíte?
0: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
1: Na hlavu, že jo, na já. Tak víte, už mě šediví, na já.
0: Taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
1: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Tak... Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
0: Cože?
1: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá, no to je, co mi to zase ta,
0: no, ta,
1: jak se to jmenuje, co mám?
0: Skleróza.
1: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře, kde jsem to přestal?
0: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
1: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
0: No.
1: No a... U jakého řezníka jsem neřekl?
0: Ne, to jste neřekl.
1: Takže já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
0: A no tak... dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
0: Jo.
1: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
0: No tak asi k jídlu, ne?
1: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
0: Tak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
1: No tlačenka je k jídlu, jídlu je. To se jí normálně takhle jako třeba salám nebo
0: no,
1: tak
0: ano,
1: se
0: ano, správně.
1: To vy nevíte tohle?
0: Jsem, že to vím.
1: No bylo, to bych se divil.
0: Já vím.
1: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka. Kde jsem to přestal, co jsem říkal?
0: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
0: Svíčkovou z tlačenky?
1: Co?
0: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
1: Z tlačenky?
0: No.
1: No já nevím, z čeho to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
0: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak a kam pak vy?
1: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... To není, jak je to... Kousek tady. No, vlastně tam jsem byl včera, já jdu dělat dneska se mnou, jdu tady jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
0: Do samou obsluhy?
1: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
0: Ne,
1: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
0: Já nevím.
1: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše, já jsem zapomněl vám úplně kam...
0: Tadyhle máte nějaký
1: list. A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady, já jsem to mám trošku špatně. No,
0: lístek v pravé kapse saka.
1: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám, jo. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Ne, už jim, to už nemám.

0: To mě něco sežrát pes, víte, já musím utřel hubu.
1: Počkejte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já...
0: Na tom telegramu, ano,
1: počkejte. Že tam máte něco rukou, tak...
0: No jo, tady to je, hlejte, manželka mi to napsala na telegram, no jo. Počkejte, zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou. To nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
1: Naschledanou.
0: Jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík,
0: pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: Stehlík.
2: Rádio Jih, Cymbálka.

0: Dovolte, přátelé, abych vás přivítal na další hovor H. A opět, jako obvykle, začínáme tím, že zdravím diváky zde i doma u televizoru. A vítám, jako obyčejně, svého oponenta, režiséra Svitáčka. Poslyš, tamhle sleduju tvou fotku před 20 roky.
1: Ano. Že jsem se nezměnil, že?
0: Ne, v omláci. V omláci za těch 20 let, ale mě zajímá to, že máš podobný sako jako tenkrát.
1: No.
0: Nebo
1: to je ono.
0: To je to tež?
1: Ano, to je to.
0: Pořád to tež?
1: Ano. Mám pocit, že i ta kravata je stejná.
0: Uh-huh. V tom případě mě to štve, protože si nepřibral za tu dobu. Tedy myšlenkově jo, ale tělesně ne. To mě na tom... To, jak se to říká, hněte.
1: Aha, ano, máme v češtině. Hněte,
0: ale takový výrazy, které se dají použít i v televizi, ano. No, já mezi tím jsem dostal řadu dopisů, jednak dopisů, jednak dotazů a taky pozvání. Já třeba dostal pozvání od jedné dámy z Kladna, která mě zve na chlupaté buchty. Já nevím, co jsou to chlupaté buchty, ale zní to krásně, chlupaté buchty. Dokonce mi dala číslo telefonu, abych se ozval, kdy na ty chlupaté buchty přijedu. Vážená, děkuju za to pozvání, ale uznejte sama, že chlupaté buchty, jakož i srnčí na smetaně z prvních hovorů, už pro mě není ten pravý sortiment. Varuji se toho a přesto jsem vám vděčen za to pozvání. Rád bych je ochutnal. Ale nemusíte posílat, proboha to, cestou by se chlupy vytráceli a už by to nebylo ono, že jo. No, já dostávám i jiné ty dotazy třeba, jestli si ty historky vymýšlím, nebo co, a povídám, ne, ty jsou pravdivý. Já rád odpovím na kterýkoliv dotaz, ovšem musí být podepsán. Když je na korespondenční lístku někdo nečitelně podepsán a místo adresy jsou hieroglyfy, tak nemůžu odpovědět. A v televizi už vůbec ne, protože na anonymní dotazy zásadně neodpovídám. Ani je nečtu už, protože to bych nepřečetl už nic jiného. Někteří lidé se opravdu domnívají, že si to vymýšlím. Tady třeba, tady je dotaz, jestli ta fraskita, jak jsem tady vyprávěl, jak jsem jí textilně poškodil a to před očima plačících diváků, tak jestli to je pravda. Je? A bylo mi to potvrzeno, šel jsem Jungmanovou ulicí a najednou proti mě dáma v kožichu, v klobouku, tmavý brejle měla, vrhla se na mě, chytla mě za klopy a povídá, kdo jsem? Honem, kdo jsem? Já říkám, vážená, já jsem v letech, kdy už znám všecky lidi a nevím, kdo to je. A ona říká, tak se podívejte, no, fraskita. To byla skutečně paní Faltinková, představitelka tehdy fraskity, kterou jsem tak neblaze obnažil na jevišti. A já jsem říkal, vy jste to slyšel, ten případ? A říkal, několikrát. V televizi jsem to viděl, když se to vyprávěl, v hovorech. A moji známí mě říkají, no to si vymýšlí. A ona říká, ne, ne, ne, to je fakt, to se stalo. Potvrzuje to, jsou osobní účastí na tom a dokonce ráda. Třeba s tím vínem, taky jsou dotazy, to je zajímavý. Když jsem dělal hovory na jevišti, tedy před diváky přímo, tak vždycky první dotaz byl na víno. Vždycky, všude, kterýmkoliv městu. A dokonce už jsem byl podezírán, že si toho tazatele vozím s sebou, že je vycvičený, aby se na to víno zeptal. Ale ten dotaz se zásadně lišil podle toho, jestli byl položen v Čechách anebo na Moravě. V Čechách ten dotaz zněl, prosím vás, to, co tam pijete, to je víno? A když jsem řekl, ano, to je víno, tak mi říkali, jo, to je limonáda. A když jsem řekl, to je limonáda, tak říkali, jo, jo, to je víno. Češi nedůvěřiví, samozřejmě, vycvičený dějinama k nedůvěře určitý a tak. Když to na Moravě, byl ten první dotaz taky na víno, ale nebylo jako, co to piju, zněl, jak vám chutná. No Morava, samozřejmě, že jo, Liča, Morava. Tam přece nepředpokládají, že Čech by byl takový čuně, že by pil limonádu. Tam je zajímá spíš, jak mu chutná to víno, pochopitelně, že jo. Takže ty dotazy se opakujou, vracejí, obměňujou a já jsem za ně vždycky vděčen, pokud, jak říkám, jsou osobní nebo podepsané a tak dále. No, ale přejdeme k tomu, že tady máme dneska hosta a to hosta mě nadmíru milého. Je to můj spolukolega, spoluvojín, spolubojovník, Jiří Sovák.

0: Jirko, já jsem zatím marně vzpomínal, tedy není to důležitý, ale jak dlouho se známe, člověče?
1: No, já myslím, já tě pamatuju hlavně od toho geniálního, od té geniální desetiminutovky, která trvala hodinu. A to už je moc dávno.
0: To je moc dávno.
1: Já bych s tím nehejbal.
0: Ne.
1: Nechme to tak.
0: Nechme to, nepočítejme to.
1: No.
0: Kdyby jsme smutní.
1: Mohli bychom taky přejít na to, jak vypadáme, víš?
0: Ne, to ne. Fuj.
1: Nerad bych říkal, ty vypadáš mladě.
0: No, ano, když jsem vedle Karlštejnu. To jo, já potřebuji vhodné pozadí. No, ale já myslím, že se podíváme na to, kdy jsme se poznali a že si promítneme naše vzpomínky z vojny, tedy moje vzpomínky z vojny.
2: Já jsem Sováka jaksi poznal na vojně. My jsme byli spolu na vojně. Přestože on je mladší než já, tak nás dají do stejného oddílu. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod. Protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno, protože jeho život, ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom, když poví, co se nějaký podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, a to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem, a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale s Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načrtl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážnej, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasárny? On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smíří, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A Pak říkal, tam ještě s tím kamarádem říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede, a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. Čili to se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce, pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynoří. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. Teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje. A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na Světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali. A za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesměl kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plnej polní přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry, v tej plnej polní s tou puškou si leh na slavní, zapálil si cigarety a ten oheň takhle klepe do tý slavní. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
0: Takže Jiříku, to byly moje vzpomínky na tebe na vojně, protože jsi mě ji proměnil opravdu v nádherný dobrodružství. A já jenom se ptám, nezapomněl já jsem na něco z té vojny?
1: No co pak, nezapomněl, ale já to měl proti tobě stížený, protože ty jsi na vojně nikdy nic nedělal ne. Za rošťárnu. Já jsem při těch besedách vždycky se dožadoval, abych vyprávěl taky něco o tobě. Ale ty jsi se tam jenom chechtal. On odevřenou hubu od ucha k uchu a všude, kde jsem byl já, tam byl horníček, já ho tak v té době neznal tolika, já jsem jenom si říkal, tohle ten kluk má fantazii bujnou, furt žve. No a tohle on tedy to Bčko to měl, proto až byl mimořádně duševně vyspělej. Ne, že by byl jako nějak schátralý, no, to hraň Bůh. No. Oni taky o takový intelektuální vojáky na vojně nestojí, protože tomu dáš rozkaz vpravo bok a on chce vědět proč.
0: Jirko, já jenom poznám, prosím tě, za mnou taky přišli z televize a z armádního vysílání před asi já nevím kolika lety a ptali se, jestli bych pro armádního Silvestra nevyprávil před kamerou některý ty veselý historky s tebou, z vojny. Ano. Já jsem řekl, no to bych nevyprávěl, to je ještě dneska trestní.
1: Ano, to je svým způsobem pravda, právě já jsem taky dost na rozpacích, jak si mám pokračovat.
0: Pokračuj.
1: No ne, jak jsem řekl, ty jsi byl, přestože jsi nebyl nějak aktivní, jenom či jako duševně zapojený do všeho, tak jsi byl ovšem informovaný, všeho jsi se zúčastnil, jako ten pochod smrti, jak jsme to nazvali, že jo, tam byla nějaká záměna, taková nějaká, nějaký nedopatření, místo špeku jsme vyfasovali marmeládu. Měli jsme dostat 8 deka špeku na cestu tam, až jsme se vrátili, tak 8 deka marmelády a oni to spletli, takže my jsme vysílení ušli tam, že jo. Ty se z toho zmocnil a ona byla oslava tenkrát, potom asi po třech dnech byla oslava týhle ty toho pochodu smrti, že jo, v podobě estrády, každý tam něco, nějaký číslo udělal a ty jsi tam měl tu geniální 10-minutovku, která trvala hodinu, to byla sranda tak ukrutná, že se smáli i důstojníci. Smáli. Tenkrát jsem řekl tu historickou větu, kamaráde, tebe znárodňuju, dneska by to bylo ze soukrom ničo, jo. Do konce vojny tě budu hlídat se zbraní v ruce.
0: Ano.
1: Pamatuješ? To bylo doslova. No.
0: Ale tam byl jeden spoluvojín náš, já jenom vím, že se jmenoval Jarouš.
1: No Jarouš, to nebyl vojín, to byl voják jako stehno. To byl strašný voják, on měřil 2,20 m, vážil 180 kilo, tomu byli malý i kasárna. Na něj nic nebylo, já když jsem ho viděl, pán, proč nás volají, proč nás povolávají. Stačilo Jardu, ten to přece stačí pobít sám. Tomu šili uniformu. Teď celý týden dva krejči pažmíru musel brát dva lidi toho, nebo bejmul jeden, jo. Byl poupek strašný. Tak mu šili celý týden, tak jsem si, ale to jsem se velice splet, v síle to není. Vojna je otázka vytrvalosti. On ten chlapec byl týden v kazárnách, pak nesměl ven, neměl uniformu a my jsme každý den ušli 15 kilometrů, takže ty nohy už jsme měli tak trošku jako vytrénovaný. A Jaro už ten byl zneužívaný kuchařem a odnést tamhle režon a odtlačit kostel a nebo takový ty fyzické věci prostě jako dal. A dostal uniformu na neštěstí v den, kdy byl ten pochod smrti. To si vzpomínám, stáli jsme takhle před ubikacema, takhle ty čety, já byl prostřední, první, že jo, teď to tele, že jo, jsme měli, mě dali lehkej kulomet, on měl 9 kilo, no. Taky mě dost otrávili a teď začalo pršet a hodili jsme na sebe takový ty pláštěnky, že jsme měli.
0: Ty celty,
1: přesně řečeno. Ty celty, no a Jarda vypadal jak kaple. To bylo těleso obrovské. No ale málo platný, Jarouš nebyl zvyklý na chůzi, ušel 12 kilometrů, padnul do škarpy, přivezli ho jeřábem, ten byl opruzelej i za ušima. Druhý den šel na toaletu přes dvůr, hodinu, krok, slza, krok, slza.
0: Ano, vzpomínám na to, i když já jsem ho tak nezažil jako ty, protože já na ten cvičák nechodil, ty jsi ho zažil víc. No, já bych ti chtěl připomenout, hele, ty máš bujnou fantazii, jsi umělec přece jenom, přes to všecko.
1: Býval jsem.
0: Býval, no, tak vysloužilý umělec. No.
3: Mýval, že mýval,
1: ne, mýval.
0: Aha, já myslel, býval umělec. Mýval fantazii.
1: Mýval bývalý.
0: Ano. Dovedeš si mě představit, jak jsem před těmi 20 roky vypadal jako voják? Dovedeš si mě vybavit nějak? Už asi ne.
1: No... Přimlouv. Strašně nevojenský. Jsi vypadal si strašně nevojenský. Já bych pochopil, že armády můžou tady představit si tebe, že někam vtrhneš do vesnice, při válce, že rabuješ a...
0: Znásilňuješ.
1: No to bych si nebyl jistý. S tím bych si nebyl jistý. Ale takhle, jak jsem tě zažil já, jak ty jsi se dokázal nebo vojenskou čepici nasadit, ty jsi mohl beztrestně chodit mezi šaržema a nemusel si zdravit. Ty jsi vůbec nebyl voják a přitom jsi byl v uniformě.
0: Tak já ti připomenu svůj tehdejší vzhled. Já bych prosil fotografii z těch let.
1: Ano, ano, ano. Jestli pak víš, proč máš tamhle tu kapsu, tu pravou kapsu tak vynulou.
0: Jo, to není granát, to je notes. Já nosím v kapse blok stočený pro případ, že by se dostavil nápad, že bych si ho poznamenal. Nosil jsem to marně celou tu dobu, samozřejmě. Ani nápad nebyl. Ale to mě fotil Eda Landiš, dneska kameraman Československé televize, ze srandy samozřejmě v ateliéru svého tatínka v Karlíně. A já jsem tuhle fotku přivez, jsou dvě fotky, našemu poručíkovi tenkrát. A úplně vážně mu říkám, pane poručíku, já jsem na neděli v Praze a nechal jsem se vyfotografovat, abych měl památku na vojnu, že, na tu krásnou dobu. A povídám mu, hele, nešlo by, pane poručíku, jak jsou takový ty vojenský brožurky, takový ty instruktážní, nešlo by ty fotky použít jako stoj spatný a zdravení, jo, do těch příruček. A on dlouho na to koukal a pak mě tak smutně řekl, já myslím, že ne. Jako kdyby se bál, že mi zarmoutí, rozumím. Ale já měl jiný nápad s tou fotkou. Já jsem si říkal, ta by měla být rozmnožena a na korouhlých vyvěšena a nesli bychom ji proti nepříteli.
1: Kdo?
0: Kdo by to nes?
1: Jo.
0: No korouhevníci. V první řadě ty.
1: Já bejvalej korouhevník.
0: Bejvalej korouhevník, ano, ano. Nesli by to a tam by bylo napsáno, a takových jsou nás miliony. No, podívej, jak by to vypadalo? To by zahrálo nepřítele dřív než husický chorál. Kdyby tohle viděli, tak couvnou. No.
3: Ale ty jsi nám chtěl vyprávět, jak to bylo před těma 20 lety, jak jste se potkali, nebo co jsi tam naklod?
0: No, jak jsme se potkali, to já myslím, že si nebudem o tom vyprávět.
1: Já myslím taky,
0: že si to promítneme.
3: Ne, ne. Aha.
0: Že jo, přímo.
3: Není špatné.
0: Přímo v pohybech.
3: Nechť pracují přístroje.
0: Ano, nechť pracují přístroje. Jirka Sová.
4: Pardon.

0: Já tady zastupuju diváky,
1: ano.
0: Tak tě vítám.
1: Já zároveň zdravím diváky.
0: Ale moment, moment.
1: On ti podrží, jo, pardon, takhle je to. Já nejsem zvyklý vystupovat za sebe, já vždycky za postavu, takže my spíš máme předepsáno se nedívat na to, takže děláme jako, že tu nic není, že jo, a teďka celá obrácená situace, teď musím dělat jako, že tu je. Tak teď je to momentálně tady. Já jsem sem nepřišel... Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním nebo kterým
2: hovorech to ano, bylo, vykládal. Že ano.
1: No tak tam se některé, tam byly některé nepatrné úchylky.
2: No počkej,
1: tak vzhledem k tomu, prosím... Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
2: Já jsem neřekl.
1: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
2: No tak máš špatný tlumočník.
1: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
2: Nebo ano, lichometníci.
1: Ano, ano. Leobradní lichotníci.
2: No ale jsi mnohem mladší.
1: No, asi o rok a půl, pač, v prosinci mi bude 50 let.
2: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
1: Aby se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem, sklíčen, já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
2: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řek?
1: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chtěl,
2: že to ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
1: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
2: Ano.
1: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, no promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A on povídá místo toho, tak, sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
2: k tobě. Jo,
1: a teď já nevěděl, o co jde.
2: Jo.
1: Tak jsem začal tak jako couvat, tak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vidět, nebo já jsem neviděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů. Já právě to zklamání tady, jak si chci omluvit, každý si jak měl, co pak tady, ale hlavně tamhle. Cítíte tam. Takže
2: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
1: No. No, hraju ho.
2: Hraješ ho, tak.
1: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
2: Ano.
1: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
2: studuji
1: jsem
2: šel do...
1: Jo, no studuju, porád to studuju.
2: Jo? Budeš mít fousy?
1: Jo, ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlhodně.
2: Tam se
1: to byl chytrý člověk.
2: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř?
1: Ne.
2: Ty nemáš?
1: No.
2: Já taky ne.
1: Ne, taky ne.
2: Přímo ze života, jo?
1: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
2: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří. Můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
1: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
2: jednou,
1: odpust,
2: jednou,
1: že...
2: Jednou.
1: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
2: Ano.
1: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
2: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
1: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
2: Ano.
1: A teďka taky vypouštěj.
2: Ano.
1: A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské bojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
2: ano.
1: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od loupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky.
2: Ano.
1: Zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no a já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
2: ano.
1: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, je 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
2: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
1: Tohle to jsem pochopitelně takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil cí parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
2: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
1: no, tak to myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páčku, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekurita, Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, 5,5 roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel, a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, omýlila. Nepřetahujem.
2: Tragédie.
1: Tragédie už spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dvě obrovský dohy, jak ty říkáš, stěhovací.
2: Ano.
1: Stěhovací dohy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Dogo. No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Jo, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se nadal usmělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
2: ano.
1: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, půjš tam na před nakladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buštu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, jestli je nadšený, anebo prostě rozuřený. Ne,
2: já to někdy nepoznám ani u herce.
1: Někdy, no. U některých je to těžký.
2: Ano.
1: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním, mám nakonec jako no, stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pak co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, teď asi mě svojí hubou do úst najít, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
2: Ano.
1: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo. Jo. A teď bába od stolu přezvěděl, pozoroval, jak se zachovám, jo, tak já tak, tohle, to, takhle, v tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem přišel, jak vzlikla. Ano, tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
2: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
1: No jo, no tak na mýho tatínka... mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
2: Moment! Řekl ty jsi někdy něco takového svýho svýmu synovi?
1: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
2: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
1: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
2: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
1: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
2: Ano, tak, jako ty, jako ty.
1: No ovšem přitom velice roztomilý, takže...
2: Jako ty, jako ty.
1: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty... Já říkám, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle dí druhu, blbče, se jde. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
2: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
1: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš. Ano. Je zcepeně rybova. Ne, no on vylečel, vypřed a už jsme byli oba pod prejtem.
2: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
1: Jako voják, umělec.
2: Jako voják, umělec.
1: Když je voják, musí být umělec.
2: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
1: Jako v Auzu.
2: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš.
1: Já jsem výborný byl... písař.
2: Ano. A já jsem...
1: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních.
2: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
1: Já taky už ne. Ty ani... To bylo z trna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
2: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
1: Loutkář, jo, loutkář. Jsi, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
1: Plnovous, bych tak přímo řekl. A kdo tak jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
2: Ano.
1: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapa, jestli pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to jak to obyčejně bývalo. Večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: zepil.
1: No, tak zkvašenej.
2: Ano.
1: Zkvašenej, tenkrát ještě byl zkvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
1: Ne polivku, klích, klích.
2: Ty máš rád klíchne?
1: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
1: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník. Fousatej. A já, tam je chytli. A vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze u smrti takového przniče našich dětí, bez trestě jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
3: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
3: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Miračku, já myslím, že bychom to měli ukončit.
3: Prosím.
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásný vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pak jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolik a těch děkovných vzkazů.
3: No, proč říkáš, paní, ale adresu si neřek.
1: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
3: Pardon.
1: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to... Všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná...
3: Ani splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.
4: No Jiříku, a jsme u závěru. A mě nezbývá, než ti poděkovat za tehdejší návštěvu i za dnešní návštěvu a za všechny příští. Já bych měl takový návrh, jestli bychom se tady opět za 20 let nemohli setkat.
5: Já bych to vylepšil, no, že bychom se mohli scházet každých 20 let.
4: Tak. Ahoj.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: V Pasohlávkách se oficiálně otevřelo nové sanatorium Pálava za více než 800 milionů korun. Rehabilitační ústav bude pomáhat pacientům po těžkých úrazech, cévních mozkových příhodách nebo neurologických onemocněních. Nabídne komplexní následnou péči, robotické rehabilitační pomůcky i vodoléčbu využívající místní sirný pramen. První pacienti by měli nastoupit v září, zpočátku bude v provozu 80 lůžek. Jediná pojišťovna, která zatím přislíbila uzavření smlouvy na úhradu péče, je Všeobecná zdravotní pojišťovna.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes meteorologové předpovídají zataženo, deštivo a větrno. To všechno zejména v odpoledních hodinách doprovodí přehánky nebo bouřky. Srážek i oblačnosti má ubývat později večer, teplotní maxima se zastaví na 28 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Máma rád, mě máma rád.
1: Ljubi, mě ljubi.
0: Máma rád, mě máma rád.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Železniční trať mezi Koryčany a Nemoticemi míří do prodeje. Správa železnic ji nabízí v aukci za nejméně 29,3 milionu korun. Zájemci navíc musí složit jistinu ve výši 1,3 milionu korun a hlásit se mohou do 22. září. Okolní obce i železniční nadšenci teď řeší, co se s více než 5-kilometrovou trasou stane. Jednou z možností, o které se mluví, je přeměna trasy na cyklostezku. Tomu však podle zástupců obcí nenahrávají současné podmínky prodeje.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na Jižní Moravě dnes meteorologové předpovídají zataženo, deštivo a větrno. To všechno zejména v odpoledních hodinách doprovodí přehánky nebo bouřky. Srážek i oblačnosti má ubývat později večer, teplotní maxima se zastaví na 28 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

až se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýchám.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravský kraj rozdělí více než 1 000 000 korun mezi záchranné stanice pro handicapované živočichy a dobrovolníky. Peníze získají například stanice v Buchlovicích či Rajhradě. Dotace pomohou s provozem, odbornou péčí o zraněná zvířata, jejich návratem do volné přírody i poradenstvím pro veřejnost. Krajští radní včera zároveň schválili dotaci 150 000 korun pro hnutí Brontosaurus. To příspěvek využije na dobrovolnické akce mladých lidí v přírodních lokalitách na Jižní Moravě.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na Jižní Moravě dnes meteorologové předpovídají zataženo, deštivo a větrno. To všechno zejména v odpoledních hodinách doprovodí přehánky nebo bouřky. Srážek i oblačnosti má ubývat později večer, teplotní maxima se zastaví na 28 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na Letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Ve Veselí nad Moravou pokračuje rozsáhlá proměna okolí polikliniky. Prostor přímo před budovou je už téměř hotový a stavbaři se nyní soustředí na Železničářskou ulici směrem ke Kolárově a okolí mateřské školy. Mezi hlavní novinky patří nové komunikace, chodníky a parkoviště, celkem má v lokalitě přibýt také 40 parkovacích míst. Hlavní stavební část chce město uzavřít do konce srpna, poté přijde na řadu výsadba zeleně a další dokončovací práce. Příští rok má na úpravy navázat výstavba domova pro seniory.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes meteorologové předpovídají zataženo, deštivo a větrno. To všechno zejména v odpoledních hodinách doprovodí přehánky nebo bouřky. Srážek i oblačnosti má ubývat později večer, teplotní maxima se zastaví na 28 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: V Pasohlávkách se oficiálně otevřelo nové sanatorium Pálava za více než 800 milionů korun. Rehabilitační ústav bude pomáhat pacientům po těžkých úrazech, cévních mozkových příhodách nebo neurologických onemocněních. Nabídne komplexní následnou péči, robotické rehabilitační pomůcky i vodoléčbu využívající místní sirný pramen. První pacienti by měli nastoupit v září, zpočátku bude v provozu 80 lůžek. Jediná pojišťovna, která zatím přislíbila uzavření smlouvy na úhradu péče, je Všeobecná zdravotní pojišťovna.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes meteorologové předpovídají zataženo, deštivo a větrno. To všechno zejména v odpoledních hodinách doprovodí přehánky nebo bouřky. Srážek i oblačnosti má ubývat později večer, teplotní maxima se zastaví na 28 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Železniční trať mezi Koryčany a Nemoticemi míří do prodeje. Správa železnic ji nabízí v aukci za nejméně 29,3 milionu korun. Zájemci navíc musí složit jistinu ve výši 1,3 milionu korun a hlásit se mohou do 22. září. Okolní obce i železniční nadšenci teď řeší, co se s více než 5-kilometrovou trasou stane. Jednou z možností, o které se mluví, je přeměna trasy na cyklostezku. Tomu však podle zástupců obcí nenahrávají současné podmínky prodeje.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na Jižní Moravě dnes meteorologové předpovídají zataženo, deštivo a větrno. To všechno zejména v odpoledních hodinách doprovodí přehánky nebo bouřky. Srážek i oblačnosti má ubývat později večer, teplotní maxima se zastaví na 28 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na Festival Milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
1: Jihomoravský kraj rozdělí více než 1 000 000 korun mezi záchranné stanice pro handicapované živočichy a dobrovolníky. Peníze získají například stanice v Buchlovicích či Rajhradě. Dotace pomohou s provozem, odbornou péčí o zraněná zvířata, jejich návratem do volné přírody i poradenstvím pro veřejnost. Krajští radní včera zároveň schválili dotaci 150 tisíc korun pro hnutí Brontosaurus. To příspěvek využije na dobrovolnické akce mladých lidí v přírodních lokalitách na jižní Moravě.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes meteorologové předpovídají zataženo, deštivo a větrno. To všechno zejména v odpoledních hodinách doprovodí přeháňky nebo bouřky. Srážek i oblačnosti má ubývat později večer, teplotní maxima se zastaví na 28 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Nově bude platit v ulicích mezi Mlaty, Jurovského, Příční a ve vnitrobloku Nerudova. Místa budou přednostně určená lidem, kteří v lokalitě bydlí, a podnikatelům s provozovnou nebo sídlem v těchto ulicích. První parkovací karta pro obyvatele stojí 600 korun ročně, pro podnikatele 5000 korun a platí ve všech zónách ve městě. Parkovací karty si lidé vyřídí na podatelně radnice, kde předloží doklad totožnosti nebo údaje o provozovně, doklad o vlastnictví vozidla a zaplatí poplatek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer postupně ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Zítra očekáváme nejprve jasno nebo skoro jasno, odpoledne spíš polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Stavba nového Černého mostu v Hodoníně vstupuje do klíčové fáze. Začátkem srpna budou dělníci nad železniční trať usazovat betonové nosníky, což si vyžádá výluku vlaků. Nový most bude prostornější než jeho předchůdce, na šířku má měřit téměř 13 metrů. Podle silničářů práce pokračují dle harmonogramu a most má být hotový do začátku prosince. Co se financí týče, výstavba Černého mostu vyjde na téměř 67 milionů korun bez daně.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer postupně ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Zítra očekáváme nejprve jasno nebo skoro jasno, odpoledne spíš polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ve Bzenci příští týden začne rozsáhlá přestavba silnice 1/54. Během zhruba 3 měsíců vzniknou 2 kruhové objezdy a bezpečnější přechody. Řidiče čeká kyvadlový provoz řízený semafory postupně až na 3 místech. Do 13. září nebude možné odbočit směrem na Strážnici, objížďka povede přes Veselí nad Moravou a v Norovi. Stavba za téměř 36 milionů korun má zlepšit bezpečnost na tahu, kterým denně projede asi 12 000 vozidel.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer postupně ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Zítra očekáváme nejprve jasno nebo skoro jasno, odpoledne spíš polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Letní brigády mění pravidla, mladí kromě peněz často požadují také různé benefity. Firmy na Jižní Moravě proto ke mzdám přidávají dopravu, ubytování, stravování nebo vstupy zdarma. Například Aqualent Moravia nabízí až 190 korun za hodinu, Zóbrno i 200 korun a zájem tam převyšuje počet míst. Personalisté potvrzují, že mladí hledají také flexibilitu, příjemné prostředí a zajímavou práci. Letos je navíc o brigády v kraji o něco větší zájem než loni, mimo jiné kvůli rostoucím životním nákladům.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer postupně ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Zítra očekáváme nejprve jasno nebo skoro jasno, odpoledne spíš polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Břeclavsko 93,2 FM.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, darmo sa ty malušička za mnú rež. Rež, rež, rež, drobňučka, ešte si ty moja.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Obírala mařená do šišek borůvky.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na Letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Nově bude platit v ulicích mezi Mlaty, Jurovského, Příční a ve vnitrobloku Nerudova. Místa budou přednostně určená lidem, kteří v lokalitě bydlí, a podnikatelům s provozovnou nebo sídlem v těchto ulicích. První parkovací karta pro obyvatele stojí 600 korun ročně, pro podnikatele 5000 korun a platí ve všech zónách ve městě.

0: Parkovací karty si lidé vyřídí na podatelně radnice, kde předloží doklad totožnosti nebo údaje o provozovně, doklad o vlastnictví vozidla a zaplatí poplatek.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
0: V našem regionu má dnes večer postupně ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Zítra očekáváme nejprve jasno nebo skoro jasno, odpoledne spíš polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na Festival Milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Stavba nového Černého mostu v Hodoníně vstupuje do klíčové fáze. Začátkem srpna budou dělníci nad železniční trať usazovat betonové nosníky, což si vyžádá výluku vlaků. Nový most bude prostornější než jeho předchůdce, na šířku má měřit téměř 13 metrů. Podle silničářů práce pokračují dle harmonogramu a most má být hotový do začátku prosince. Co se financí týče, výstavba Černého mostu vyjde na téměř 67 milionů korun bez daně.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer postupně ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Zítra očekáváme nejprve jasno nebo skoro jasno, odpoledne spíš polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: milejší zádaní les.
1: A keď se bude s***e pát, a ty

0: Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Lázně Mokřady. Z okna svého pokoje v léčebném domě Jesenius vidím rozlehlý starý park. Chci tento pokoj vždycky, neboť čas blázních plyne pomalu a v parku je stále co pozorovat. Muže a ženy, jak chodí cestami po dvou nebo sami lázeňským krokem, který je jiný než chůze městem. Rozeznám i páry, které k sobě dávno patří, od těch, co se poznali až tady v národní kavárně zvané Balírna. Pozoruji ptáky, jak pacientům nebojácně sedají na dlaň a zobou drobky, které pro ně smetly po jídle z obrusu a také veverky, které tady dávno vyměnily svou plachost za pamlsky a prosí o ně s předníma nožičkama na prsou jako žebračky. Spoustu pozorovacího času mi zaberou stromy. Půda je v Mokřadech nasáklá vodou jako houba. A to je příčina, proč některé stromy nerostou kolmo k zemi, ale šikmo, jak jsou jejich kořeny v měkké hlíně nejisté a jak při silnějším větru se kmeny s hlubokým podzemním praskotem nakloní a tak už zůstanou. Jsou mezi nimi i stromy cizinci, imigranti z dalekých krajů a ty jsou opatřeny cedulkami s latinskými botanickými názvy. Teprve teď je park takový, jak si ho kdysi jeho zakladatel doktor Maurer vysnil, když dal vysadit útlé stromky s trpkým vědomím, že zakladatelé parků se hotového díla nedožívají. Proto mu někdy při pohledu na klenby rozložitých dubů šeptám, povedlo se to, doktore. Přímo pod mým oknem je telefonní automat. Teď, když má kdekdo svůj mobil, je už používaný málo, ale byly doby, kdy tu lidé stáli ve frontě a bušili netrpělivě na sklo budky, že i oni mají právo podat domů zprávu, že se jim v lázních líbí. Někteří zůstávají automatu věrní i dnes. Je zajímavé, že většina lidí si myslí, že do telefonu je třeba řvát, zejména je-li to hovor meziměstský. Nevěří tomu, že by je bylo na tu dálku slyšet. Proto já ve svém pokoji většinu hovorů slyším. Někdy mi to vadí, ale většinu mě to baví. Haló, to jsi ty, Věruš, tady Laďa, volá Moravák a já hádám, jestli je od Brna nebo z Hané. Tože já volám, jestli na nedělu přijedeš. No já ti nevím, Věruš, tady je strašné počasí, déšť, mlha, zima.

jdu k oknu, abych viděl tu náhlou změnu počasí na vlastní oči, ale venku je modré nebe a slunečný jarní den. A hned taky spatřím příčinu toho nečasu. Na lavičce čeká plnoštíhlá pacientka středních let a ovívá se slaměným kloboučkem. Tak ti nevím, Věruš, jestli je rozumné, aby semka jezdila. Ta dráha též není zadarmo, tak ti nevím. Ano, ano, však už zbývá jen týden, ano. Halo, oplatky pro děti už mám koupené, tak pa? Když Moravan zavěsí sluchátko, nedá mi to, vykloním se z okna a veselo zavolám. Tak mlha, déšť a zima, říkáte. On zvedne oči ke mně a odpoví, neposlouchej cizí hovory, kreténe. Tak trávím čas v lázních mokřady, kde se pacienti zotavují a páří. Každého rána, když paprsky nízkého slunce teprve proskoumávají chladný, vlhký vzduch parku, vidím hlavní cestou přicházet manželský pár, který je ubytován na protilehlém konci parku a k nám do léčebného domu Jesenius chodí posnídat. Je to pár, kterého si nemůžete nevšimnout. Vysoký, asi 50letý, prošedivělý muž osmahlé pleti, s hlavou sportovně vztyčenou, jako by se ani nepotřeboval dívat na cestu, a po jeho boku, lehce do něho zavěšena předloktím, nápadně krásná, jen o něco menší žena s černými vlasy staženými do ohonu. Je útlopasá a dlouhonohá. Takové vyšlechtěné páry se seznamují na tenisových kurtech, kde si v bílých šortkách a krátkých sukínkách při nápřazích a předklonech nutných k dobíhání míčků vzájemně ukáží pružnost svalstva a kůže a úměrnost svých těl a při setkáních u sítě pocítí dráždivost potu, aby si pak vysprchovaní a prokrvení na terase u nápoje s ledem řekli, že bližší seznámení je nezbytné. Jsou to manželé Karel a Jana Hockrovi. Inženýr Hockr je slepý. Seznámili jsme se v čekárně primáře Václava Kaliny, jehlasného specialisty v léčbě pohybového ústrojí. Pacienti mu přezdívají medvěd. Jistě znáte scénu ze Smetanovy Prodané nevěsty, kdy Vašek, přestrojený za medvěda, sejme zvířecí hlavu a volá: lidičky, nebojte se, já nejsem medvěd, já jsem Vašek. Když primář Václav Kalina ráno otevře dveře do čekárny, měl by to zvolat také, protože ani lékařský plášť není schopen zakrýt, jak je ten člověk příšerně chlupatý. V teplých měsících nosí snad jen ten plášť na holém těle, které však holé není. Na široké hrudi se mu derou ven chomáče černého porostu a vyhrnuté rukávy odkrývají huňatou srst na jeho mocných pažích, ukončených prackami, které jsou ušetřeny chlupatosti jen na dlaních a bříškách prstů. Místo toho, aby nás primář Kalina uklidnil, že není medvěd, každé ráno si ve dveřích natěšeně zamne ruce a zařve na nás. Tak, koho tady máme? Při těch slovech si povyhrne rukávy ještě výš, jako bychom byli skupina odvážlivců, kteří mají tu smělost se s ním dnes utkat. Při čekání na tuto chvíli jsme se s manželi Hockrovými dali do řeči. Karel, budu mu tak říkat, neboť jsme teď dobří přátelé, není slepý od narození. Až do svých 33 let pracoval jako statik. To jsou inženýři, kteří ručí za to, že barák nespadne. Při rekonstrukci starého domu v Kovářské ulici trvali památkáři na tom, že průčelí musí zůstat, ostatní zdivo se mohlo podle potřeby nahradit novým. Na staveništi došlo ke sporu o jednu příčku. Karel jako statik konstatoval, že není nosná a může se bez obav zbourat. Při večeři ho pak zastihla rozhlasová zpráva, že dům v Kovářské ulici se zřítil a v jeho troskách zahynuli dva lidé. Podle líčení paní Jany manžel zbledl, vytřeštil oči, chytil se za hlavu a oběma rukama s ní lomcoval, jako by si ji chtěl utrhnout. Pak ztratil vědomí a skácel se na podlahu. Když ho vzkřísila, otevřel oči, ale neviděl nic.
ani když se pak dozvěděl, že k neštěstí došlo na jiné stavbě v Kovářské ulici. Po marném vyšetřování na očních klinikách a po měsíčním pobytu v londýnském sanatoriu věhlasného profesora H.G. Sherpa se přihlásil do kurzu ladičů pian, protože měl dobrý sluch a za studentských let hrával obstojně na klavír. Karel neladí jen tak někde, například v karlínském rozhlasovém studiu A, v několika předních pražských divadlech a ve Dvořákově síni Rudolfína. A právě toto povolání, při němž bývá hodiny schrben a ledící klikou trpělivě milimetr po milimetru napíná struny, mu poškozuje páteř a způsobuje bolesti hlavy. Když se paní Jana náhodou dověděla o skvělé pověsti lázní Mokřady a primáře Kaliny, neváhala a zajistila mu léčbu. Tuto volbu jsem jí upřímně schválil, neboť mám podobné problémy. Mně je způsobil psací stroj a teď v tom úspěšně pokračuje počítač. A medvěd mě dokáže zbavit bolesti i na několik měsíců. Když to říkám, Karlovy nevidoucí oči jsou upřeny na protější stěnu, kde nevidí nákres zdravé a pokřivené páteře, kdežto oči jeho ženy se neustále dívají na mě. Jsou temně hnědé a doširoka otevřené. Víčka se jen občas sklopí, aby oči zvlhčila a potřela novým leskem. Je těžké těm očím neuhýbat, jinak by člověk ztratil dar řeči. Pouze při úsměvu se v koutcích jejich úst objeví drobné vrásky jako jediný důkaz, že tato tvář nepatří dívce, ale ženě. Kolik jí může být? 35? 40? Ne, 40 ještě ne. Vy píšete? Zeptala se. Pro noviny, řekl jsem. A chtěl jsem, aby se ještě na něco zeptala, protože jsem nevěřil, že má opravdu tu zrezivělou barvu hlasu ten nakřáplý rejstřík, který k ní nepasuje a který už jen miluji. Tak, koho tady máme? Zeptal se místo ní medvěd. I když jsem byl objednán jako první, přepustil jsem své pořadí Karlovi v doprovodu jeho paní. Dovedu si přesně představit, co se uvnitř odehrává. Zatímco chlupáč na uvítanou téměř rozdrtí pacientově manželce útlou ruku. Au! Ozvalo se z ordinace, jen co jsem na to pomyslel. Karla se ujme rehabilitační sestra Lenka, aby vyplněla dotazník. Lenka stojí za popis. Tato dívka medových vlasů je tu proto, aby poličtila medvědovo doupě svou něhou. Na rozdíl od primáře Kaliny je celé její tělo, z něhož znám pochopitelně jenom paže, nohy a úpatí malých ňader, pokryto jemným, sotva viditelným chmířím, jakým jsou obdařeny meruňky či broskve. Sluneční svit, dopadající na její kůži v patřičném úhlu, dokáže z toho vykouzlit divy podobné zárodkům svatozáře. Po vyplnění dotazníku vás sestra Lenka požádá, abyste odložili téměř všechno šatstvo a nabídne vám doteky svých prstů a dlaní. To bývá pro mě jeden z nejvzácnějších darů, které lázně Mokřady poskytují. Bezpečně nachází obratle a jiná místa na mých zádech, která si říkají o promnutí, a mírnou bolestí pak potvrzují, že hledaná ložiska byla nalezena. Teprve když je všechno svalstvo prohněteno a uvolněno, vezme mě do práce k medvěd. Kdybych nebyl takto připraven k zápasu, asi bych to nepřežil. Primář Kalina uchopí předními tlapami mou nohu a vylomí ji do úhlu, v jakém v životě nebyla. Potom mi ji zkouší vytrhnout z těla a když se to nepodaří, snaží se mi ji vykloubit. Potom zkouší, jak dalece jsou mé paže ukotveny v ramenou a co by to udělalo, kdyby klouby vyprostil z pouzder. Když zaúpím, zvíře spokojně funí. To je první kolo našeho zápasu. Pak si sednu na židli a povídáme si. Ale účelem tohoto zdánlivě neškodného přátelského tlachání o všem možném není jen oddech. Jeho smyslem je odvést mou pozornost od zásahu, který mě čeká. Vím to a přece se vždycky nechám přelstít. Medvěd stojí za mnou
a prohmatává mi krční páteř, tepny, ramena a ptá se. O těch letadlech z druhé světové války, to jste psal vy? Myslíte ten článek v Květech? Zeptám se a cítím, že mi medvěd nasadil chvat, kterým sevřel krk. Ten chvat, kterým jsme jako kluci vždycky dostali soupeře na lopatky. A co si myslíte o Messerschmittech 109? Otáčí mi hlavou doleva a doprava. Nebezpečné stíhačky, řeknu. Podle mě byly lepší než britské Spitfirey, řekne on. No to se teda mýlíte, protože... A to je ten okamžik, kdy mi zvíře nečekaně škubne hlavou, až to v obratlých křupne. A než se vzpamatuju, je to tu znovu, jenže na druhou stranu. Fuj, tajbl! Vydechnu a otevřu oči, abych přestal vidět jiskřičky. No a je to, řekne vítězně zvíře, a jde si umýt tlapy. Zjistil jsem, že v lázních mokřady je spousta klavírů. Skoro každý solidní léčebný dům má v hale pianino nebo křídlo. Vyjednal jsem Karlovi ladění u nás v Jeséniu, v hotelu Hvězda a také ve zdejším divadle. Chodím s ním ladit a povídáme si. Paní Jana to uvítala. Začali jsme v divadle. Už ti škubnul hlavou, zajímalo mě? Ještě ne, odklopil Karel desku křídla a jako nějaký zaklínač vztáhl ruce nad vnitřnosti nástroje, aby se jich roztaženými prsty dotkl a zorientoval se ve spoustě filcových kladívek a lesklých strun, které se po trojicích, po dvojicích a ty tlusté samojediné pnuly v jeho útrobách. Tak to on si nechává, až si tě připraví, usoudil jsem. Karel toho kladění moc nepotřebuje. Ladičku, nejednočárkované A, kliku, gumový klínek, ruce a sluch. Klínek, jak jsem pochopil, užívá tam, kde jsou struny po třech. Vloží ho mezi dvě, čímž je utlumí a může tu zbylou naladit. A právě ten klínek nemůže teď najít. Šátrá rukama na dně brašny i v jejím okolí, ale marně. Ten klínek způsobil, že jsem byl vyslán za paní Janou. Proč to nepřiznat? Příležitost být s tou úžasnou ženou chvíli o samotě mě naplnila příjemnou trémou. Cestou jsem si chystal, co vtipného jí řeknu hned ve dveřích. Napadlo mě, jdu si pro takový malý černý klín. Ale hned jsem to zavrhl jako primitivní dvojsmysl, kterým bych se u ní mohl taky pěkně schodit. Nakonec jsem se i zastyděl, že mě to v mém věku vůbec napadlo svádět nevidomému příteli ženu, ale marná sláva, napadlo mě to, no. Když jsem došel k hotelu a zaklepal na dveře pokoje číslo 10, otevřela mi asi 50letá pokojská s šátkem na čele. Zdálo se, jako by se trochu lekla. Hledám paní Hokrovou, řekl jsem. Dobrý den, právě jste ji našel, řekla si narezlým hlasem a pozvala mě dál. Promiňte, jsem blbej, vydal jsem ze sebe a bylo mi trapně. Nejste, já jsem se jenom nestačila nalíčit, usmála se smutně a prsty se přitom jako by proběhla po tváři, z které na mě hleděly malé, unavené oči obklíčené síťkou vrásek. Bylo to neuvěřitelné. Můžu vám uvařit čaj? Zeptala se s varnou konvicí v ruce. Ne, děkuju. Přišel jsem jen pro klínek, co se dává mezi struny. Karel si ho zapomněl vzít, řekl jsem. Ten bude v saku, vydala se ke skříni. A při lovení v kapsách manchesterového saka zády ke mně dodala. Takhle byste mě asi nechtěl, vidíte. Jak jste přišla na to, že bych vás chtěl, řekl jsem rychle, než se otočí. To my holky poznáme. Helejte, tady je. Podala mi gumový klínek a s úsměvem, který udělal kolem úst další vrásky, řekla. Možná, že je to tak lepší. Proklid v lázních. Ladění klavíru je léčba nemocného nástroje. Je to trpělivé uzdravování, jehož úspěch je takřka jistý. Karel začíná ve středním poli klaviatury.
neúprosně povoluje a napíná struny, dokud nelahodí uchu v oktávách, kvartách i v tercích. Teprve když je toto jádro vyléčeno a dokazuje to čistými akordy, věnuje se léčitel hlubokým tónům, kde kladívka sekají do tlustých basových strun a pak si posune židli doprava k nejvyšším, které už skoro nezní, ale jenom tak pinkají, jako byste ťukali do dlaždiček. Ta primářová Lenka, jak vypadá? Zeptal se Karel soustředěný na pohyb páky v pravé ruce. Je krásná, řekl jsem. Myslel jsem si to. Má to po celém těle? Chtěl vědět. Co je vidět, tam to má. Jako broskev, řekl. Bude neobyčejně vzrušivá, řekl bych. Přejedeš jí lehce po kůži a je to. Asi jo. Jaký má oči? Modrý. Myslíš, že s ní medvěd spí? To nevím, řekl jsem. Spí, i když si vykají, to já poznám z hlasů. Jaký má prsa? Prsa má jako nový, vypadlo ze mě, a Karel musel nechat ladění, jak se tomu smál. Jo, holky, kdy nás to pustí, vzdychl a potom se obrátil do směru, kde mě tušil. Nevím, jestli je moje žena tak hezká, jak si ji pamatuju. Ona byla neskutečně krásná. To je výhoda slepoty, že mi žena nestárne. Je pořád neskutečně krásná, řekl jsem. Řekni na mou duši, usmál se. Na mou duši, odpověděl jsem, protože někdy se lhát má. Když lékař klavíru doladí, uzdraveného pacienta si poslechne. Karel odložil ladicí páku, sklonil se ke klávesám a začal hrát. Byla to skladba Erola Garnera Misty, smutná jako deštivý den. Prvně jsem ji slyšel kdysi dávno od kavárenského klavíristy, když mě opustila moje první holka. Proč hraješ zrovna tuhle? Jak můžeš vědět, že ji miluju? Položil jsem mu vděčně ruku na záda. Karel nepřestával hrát a spokojen s výsledkem své práce mi do molových akordů vysvětlil. Protože tady, kamaráde, se dostanou těsně vedle sebe D a S. Dva znepřátelené sousední tóny, rozumíš, který se nesnášejí. A když to naladíš tak, že se nejenom snesou, ale navzájem se rajcujou, tak je to piano zaručeně v cajku. Ve čtvrtek se Karel dočkal medvědova obávaného škubu. První dojem ti byl, že mi utrh hlavu a dá si ji do vitríny, zhodnotil to, když mi ho paní Jana předávala. Zatímco ona šla do zdejšího nového bazénu, my jsme měli v plánu dívat se u mě na televizi. Je divné říkat, že se Karel bude dívat, ale protože dávali přenos tenisového zápasu, jemu stačil komentář sportovního reportéra a pár mých poznámek, aby si představil, co se na hřišti děje. Je mi blbě, řekl, když jsem ho usadil ve svém pokoji do křesla. Hlava? Jo. Nevím, jestli to ten raubíř nepřehnal. Na takový zacházení nejsou ty krční obratle zvyklí. Kroutil v křesle hlavou a pak si dokonce ukryl tvář do dlaní a mnul si oči. Pustil jsem televizi. Ozvaly se pukavé zvuky odráženého míčku a na obrazovce se začervenal Antukový dvorec. Po něm se proháněl Radek Štěpánek celý v bílém. Jak vypadá ten Štěpánek? Chtěl vědět Karel. Ke komu bych tě ho? Asi jako Petr Forman. Nebo taky jako Matěj, ty dvojčata, jestli je znáš, říkám. A pak vykřiknu, skvělá hra na síti. Skvělá hra na síti, zopakuje to po mně reportér. Dvojčata Formanovi jsem viděl ve filmu, když jim bylo 5, takže tvoje informace je matoucí, zaklání Karel hlavu s bolestí ve tváři. Prostě je to černovlasej kluk, šlachovitej, houževnatej, teď to ovšem s tím výletem k síti přepísk, protože ho Francouz přehodí a už to nedoběhne, kdyby se přetrh. Na chvíli jsem na Karla zapomněl a sledoval napínavou hru, a pak se z křesla ozvalo. Je možný, že stromy rostou nakřivo a ne svislé?
To je možný jedině tady v Mokřadech, protože je tady skoro bažina. Otušil jsem s očima na obrazovce. Josefe, řekl Karel podivně nejistým hlasem. Otočil jsem k němu hlavu a viděl, že už nesedí v křesle, ale stojí, oběma rukama se opírá o parapet, jako by se díval z okna. Josefe, řekl znovu tak naléhavě, jako by měl závrať a potřeboval podepřít, že jsem stál a došel až k němu. Myslím, že vidím, řekl tiše s jakousi opatrností v hlase, jako by se bál, že se rouhá. Jestli je to park, co je tam dole, tak já vidím. Je to park, Karle, zakřičel jsem a popadl ho zezadu pevně za ramena. Je to nádherný lázeňský park. Otočil se ke mně s očima plnýma slz. Ten prout se nedal zastavit. Stékali mu po tvářích na flanelovou košili a tam se rozpíjeli. Utíral se moje prsty, pak jsem mu plácal oběma dlaněmi po lících, jako bych se chtěl sám ujistit, že je to pravda, že se mi to nezdá. Pojď, posaď se, ukopil jsem ho za předloktí, jak jsem byl zvyklý. Křeslo je tady. Už nemusíš, ty vole, já ho vidím, zasmál se v pláči. A když se posadil, řekl, představoval jsem si tě mladšího a ty už jsi dědek. Promiň, máš hlas o 20 let mladší. Janě to musíme říct. A Medvědovi, říkal jsem ti, že to je zázračný doktor. To zvíře s tebou škublo zatraceně dobře. To jo, uznal Karel s mobilem v ruce a nedívaje se na klávesnici, stiskl po paměti jedničku. Má vypnuto, asi je v bazéně, řekl po chvíli čekání. Zajdeme tam, chci bejt u toho, novinář musí bejt u toho. Chtěl jsem mu pomoci z křesla, ale bývalý slepec vstal sám. Po několika krocích však zjistil, že to bude nad jeho síly. Mate mě, jak věci couvají, když jdu, rozumíš? Dělá se mi z toho blbě v žaludku, řekl a vrátil se do křesla. A tak se stalo, že jsem šel pro paní Janu sám. Už na schodech mi došlo, jak je to dobře, protože do bazénu, obával jsem se, chodí ženy nenalíčené. A já jsem chtěl, aby jí Karel spatřil krásnou, aby nedopadl jako já, když jsem jí měl za pokojskou. Ten šok by mu neudělal dobře. K lázeňskému akvaparku se dá projít kavárnou. Kličkoval jsem mezi jejími marmorovými stolky a u posledního jsem paní Janu spatřil. Ukázalo se, že moje obavy byly zbytečné. Byla nádherná. Seděla s primářem Kalinou, jednou rukou pojídala zmrzlinu a druhou čechrala srst na jeho předloktí. Když jsem k ním zamířil, přestala se ho dotýkat a tázavě na mě upřela velké, udivené oči. Karel není slepej, řekl jsem zadýchaně. Všechno vidí. Oba se těch slov lekli, to jsem nečekal. Pohlédli na sebe a pak se Medvěd dotčeně zeptal, co ti myslíte? Asi jste mu vrátil zrak, řekl jsem. Cestou parkem k mému hotelu Jesenius vyjádřil primář Kalina domněnku, že Karel mohl mít něco latinského, což teď něco jiného latinského uvolnilo, ale stává se to prý naprosto výjimečně, takže můžeme mluvit o zázraku. Paní Jana šla před námi rychleji a rychleji, takže jsme jí nestačili. Řeknu vám, to mě tedy samotného zaskočilo. Zafuněl zázračný lékař s pohledem na její úžasné dlouhé nohy, které se vzdalovaly. Poznámka. Ze dvou očních lékařů, kteří tento příběh četli, dva konstatovali, že je vymyšlený a odborně scestný. No, jejich chyba.

0: U pagáčů měli kozu. Pěkná kozena jak drůžka a hlavu stavěla jak generál Oberst von Eselkopf. A dojila jak hloupá. Dávala toho dohrodka tak na čestné uznání. Ale jednýho dňa oči kalny, hlava zvěsená a nebyla k poznání. Ani dojít, ani žrat, co se s takovou ledačinu prodat. A stařiček ustáli v městečku na Tarmaku a čekali na Kunčovta. A i když byla koza jak obraný herinek, vemeno měla jak putnu a na to se nachytali jistý bočníca z Kopanic. Když ale začali obhlédat z připomínku, že na ní koža visí jak fjertůšek na hambálku, stařiček se vyšponovali a jak mudrc začali přednášat.
1: A bočnico, moc nad kozu nemedituj, moc nekybicuj a počúvaj. Já prodávám, ty kupuješ. Máš před sebou kozu a žádného slona. Nekupuješ teda kočku v pytli. Nikdo to nenutí. Tvoje peníze, moja koza. Říká, že na ní visí koža jak fjertůšek na hambálku. To teda máš pravdu. Upluskaná, jak paní máma mlynářka není. Ale je dost možné, že je taká uzasnovaná po kozlatoch, či co? Vím já. Naliju ti čistého vína, pamatuj si. Kdo ošidí blížního svého, je svíňa. Koza se prodává ze dvou příčin. Buď potřebuješ peníze, nebo po ní nic není. Vyber si, to jak v lotérii. Jenomže u mě to máš jistější. No kup si los. Máš jistotu, že vyhraješ? Nemáš. No tož vidíš. Když si koupíš moju kozu, tož máš aspoň kozu. Podívaj se na tu kozu. Jak vidíš, to stojí a mečí. A bobky z ní také padají. Je teda jasné, že je živá, zdutá také není. A že je trošku posmutněná? No možná, že je nešťastno zamilovaná do capa, co já vím. Lebo ji uřkla baba čarodenica, či zežrala hřebík, no co vím já, to teda na můj dušu nevím. No a včilkaj si zesumíruj, že bys inší kozu koupil, dondeš dom, dáš jí nažerat sena, v kterém bude náhodou kus drátu nebo podkovák, no a do třech dní máš ho rekotama. Lestí má už včilkaj hřebík v sobě, tož to máš narychtované a nemusíš na nic čekat. Kdyby ti přece jenom zdechla, maso z ní posekáš do klobásy, že budou jak mandle a samý zoft. Kožu necháš vyčínit a starý dratva ušijí tvoje ženě ševrové holenky, že také nemá ani císařovna zíta. Z rohů si uděláš pod návratím háky na chomůty a za kosti dostaneš od handrláka hrnec na kýšku. To co ještě chceš? Když to tak vezneš z vršku důle a od spodka na vrch, no kluci, bočnico, víš ty, že by bylo nejlepší, kdyby ti ta koza zdechla? No vydělal bys na tém. Bočnica se už nezmohli ani na slovo a hleďa vybůlenýma očima do jedného fleku, jak hypnotizovaný, odpočítali peníze a kozu zaplatili. Stařiček ještě ten den k večeru koupili kozu novou a až za tmy se s ní ubrali dom. V jedné dědině se zastavili v nádražní hospodě na pivo. Kozu uvázali k prvnímu dřevu, které potně našmátrali a šli do šenku. Za chvilku se vrátili, koza byla v sakroch. Začali létat kolem hospody, vyřváněli na všechny strany, ale koze nikde. Najednou učuli za keřískem jakýsi šustot. V naději našpicovali uši a počúvali. Ale to jenom nějaký šohaj obíral svou galánku a šuškálí. Dušenko moja sladká, kukulenko malá, holuběnko milůčka, když se dívám do tvých očenek, tož mi vidím celý svět. Stařeček v zoufalství strčili hlavu mezi halůzky a zaprosili. Chlapče, jenom co je pravda, si převeliký kůzelník, když tak dobře vidíš. Pěkně tě prosím, podívaj se ještě jednou do tých očenek, ale si v nich uhlédneš kozu se zlomeným rohem, řekni o ní, je moja. Nedověděli se nic, lebo vyplašený šohaj jich poslal hledat kozu do takého místa, kde by se nemohla skovat ani myš. Ten
0: ale učili odkrásit z vrchu jakési divné zamečání. Zvihli hlavu hore a ostali jak přibití. Byla to jejich koza, která visala na závorách, lebo stařeček u místo k plotu uvázali ke šraňkom a jak vlak odjel, tož ho vytáhli na vrch. Ještě štěstí, že dlouho nevísala. Rychlo ju odřezali, zastrčili jazyk zpátky do huby, nalili do ní 16 rumu a masírovali jí podlábený krk. Protože ale furt čapala v kolenách, to si vypošťali tragač a vézli ju dom jak komtesu. Za nějaký čas mě potkali na dědině a ještě nedořekli vítaj, už nabízali.
2: Chceš koupit kozu? Dobrá koza, ale má jednu vadu. Pěšky neudělá ani krok a musíš ju všady vozit na tragači, a i ke Galánovi.
3: Rádio Jich Cymbálka.
4: Děkuji.
5: Ty jsi vylezl z nuslí?
4: Z nuslí, přímo jsou ta karty. Samozřejmě jste poznali, že v roli natěrače je dneska Rudolf Hrušínský mladší.

0: Dobrý den. Zeptal se pozdě, ale přece.
1: To je dobře.
0: Já jsem bohužel chytil špičku a nejen dopravní. Promiňte. Máte pro mě?
1: Ano, tady jsem vám to sepsala, jak jste si přál, velebný pane.
0: Děkuji. Akorát, že mi to není nic platný, protože jsem si zechal brejle. Ježiš, já je nechal na tom běžmovat. To byla jízda.
1: Neříkej.
0: No nic, já to vemu z koule. Vážení pozůstalí. Dnes se scházíme, abychom se pomodlili za duši. Jenom já jsem dneska přišel o dvě na tom blbým kole. Za duši našeho drahého zesnulého.
1: Tuhý. Josef Tuhý.
0: Pana Josefa Tuhého. Pan Josef Tuhý. Úplně vyschlo v pust. Jak je to s tím skopečka, ono to... Pan Josef Tuhý byl vzorným manželem.
1: Ano, byl.
0: Byl vám oporou po celý život?
1: Ano, byl.
0: Otec?
1: Ano, tři děti.
0: Byl vzorným manželem, ale také tzínkem. Rozdával lásku mezi tři své děti. Vnoučata nějak?
1: Ne, neměli.
0: A mohl být i vzorným dědečkem. Ovšem nebyl vzorným dědečkem, protože prostě neměl vnoučata. Možná si teď říkáte se zármutkem v srdci, promluvat si prosím Pepiku, co jsi nám to udělal. Takovouhle věc jsi si nikdy neudělal. Ale Bůh dal, Bůh vzal. Na tebe, Pepiku, pardon. Bůh dal, Bůh vzal.
1: Pepíček měl taky rád vínečko.
0: To já taky, víc než... Víc než bych měl, víc než... Ty co vidíš? Pan Josef Tuhý byl opravdovým mistrem.
1: Ano, to byl.
0: Pan Tuhý komponoval nebo maloval?
1: Ne, byl mistr pekař.
0: Pekař. Opravdovým mistrem pekařem.
1: Ano.
0: A víte, mě se připomněl, víte, kdo má na křižovatce přednost? Sanitka nebo pekař?
1: Pekař.
0: A víte proč?
1: Ne.
0: Protože těch mrzáků veze více. Ano. Pro vás, pane Tuhý.
1: To byl vtipek.
0: Prosím, já vím, že tam mám brýle, že jsem přišel tady, když nic nevidím, ne? Já si tam pak zastavím, no. No. Hele, a kup mi sámořci dvě duše. Dětský kolo, čau. Jedeme dál.
1: Mohu vám nějak pomoct, velebný pane?
0: Nemáte brejle?
1: Ano, mám, ale jenom na dálku.
0: No tak nevyrušujte, já potřebuji na čtení. Na blízko. Oremus dominus vobiscum et spiritum tuo. A blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské. Slyšeli jsme slovo páně, paní Tuha.
1: Ano.
0: Tato slova nám neříká Ježíš snad z nějaké pohovky. Ale několik málo okamžiků před svou smrtí.
1: Ano.
0: Co to je proti téhle události? Ježíš se smrti nebál. Ježíš znal tajemství posmrtného života.
1: Ano.
0: To už teď zná i pan Josef Tuhý.
1: Ano.
0: Takže bylo by dobré vzpomenout jeho dobroty, laskavosti a popřát panu Tuhému, tak říkajíc, jasnou cestu na ten druhý břeh.
1: Ano, ano.
0: A je, Pepiku.
1: Ano. Ale víte, velebný pane, ono to...
0: A?
1: S tím druhým břehem nebude tak kách.
0: Jak to myslíte, že to nebude tak kách?
1: Opatrně na kytičky, velebný.
0: Já.
1: Velebný pane, já se vám musím totiž k něčemu přiznat.
0: Povědejte.
1: On
0: Tuhý.
1: Tuhý? Není tak Tuhý.
0: Čili on se jmenuje jinak?
1: Nemenuje se, my jsme to totiž s tím Tuhým, mým manželem,
0: yeah,
1: trošku tak na vás nafingovali.
0: Pustějte.
1: No.
0: Takže jako, ve mně se není nikdo.
1: Není nikdo, víte, velemný pane, nezlobte se, ale my jsme slyšeli, jaká je s vámi zábava. A u nás na venkově je taková nuda.
0: Počkejte, co ta hostina?
1: Bude, velebný pane.
0: Bude.
1: Bude to.
0: Ne, že by mi oni nějak šlo. To ne.
1: Velebný pane, a víte co? Až to příště s manželem na nás zase přijde, tak my si vás určitě znovu pozveme.
0: Fakt?
1: Fakt? Platí?
0: Platí!
1: Tak jo.
0: To nás bude prča.
1: To bude.
2: Kapitola třetí. Konec přijímače. Bojový výcvik vrcholil a novopečení pětipáci už ledacos o vojně věděli. Chápali, že musí být ostražití a bdělí, neboť nepřítel, který je všude, práhne zejména po našich vojenských tajemstvích. Kdybyste se někdy náhodou dostali na dovolenku, vykládal svobodní Halík, ne, abyste například v mlíkárně vykládali, jak se jmenuje velitel vašeho družstva. Nepřítel by toho mohl zneužít. Co je jasánek? Já jsem chtěl jenom podotknout, řekl Jasánek, že třídní nepřítel je velmi rafinovaný a nesmíme ho podceňovat. Kula Kvata nepřívětivě zachrochtal, ale k problému se nevyjádřil. Taktéž ostatní nejevili příliš zájmu diskutovat. Pozor! Vyjekl náhle svobodník a ukázkově vypjal svůj nevalný hrudník. Důvod byl na snadě, neboť se blížil sám velitel Terasky. Soudumlevry, družstvo probírá vojenské tajemství. Tak, tak, souhlasil major a otcovsky pohlédl na tetelící se nováčky. Vojenské tajemstvo je naozaj veľa důležitá věc, soudrovia. Ako vyzerá mezinárodná situace na celém světě? Můžem říct, že má veľký význam, jak už jsem hovoril, na celom světě. Mnohý súdruh, aj Terasky, ujde za hranice, ale taký súdruh snad ani není súdruh. On ten kapitalismus súdruhovia má i veľa nedostatkov. Není všetko, čo sa blíží. Můžete pokračovat, súdruh svobodník. Major Haluška se otočil a důstojně odcházel, aby svou moudrost nezištně věnoval i ostatním družstvům. Vločka! Obrátil se svobodník na šedivého malíře. Opakujte, co právě řekl soudruh major! To nedokážu, řekl Vločka, aniž se snažil provokovat. Halík přesto povyskočil a začal ječet o sabotáži vzdělanců, kteří dělají z politického školení bordel. Major Haluška zatím kráčel pomezi k dalšímu družstvu, které řešilo důležité problémy na pokraji ojiněné louky. Major se málem vyděsil vojína Frídla, který si to kolem něj rázoval směrem k blízkému křoví, aniž pozdravil. Kam jdete, soudruh vojín? Otázal se Terezky přísně. Jdu vykonat velkou potřebu, soudruh majore, hlásil Frídl. A proč jste ma nepozdravili? Frídl se ryšácky usmál. Jednotka za pochodu nezdraví, zahulákal a krátce na to zmizel ve křoví. Přijímač skončil. Vojni už věděli, jak se mají zachovat, aby se nedostali do rozporu s platnými řády nebo dokonce ze zákony. A tak byli uznáni schopnými nastoupit na vymezené pracoviště. Stavby v Českých Budějovicích, Vimperku, Janovicích nad Úhlavou, Táboře i jinde čekali na jejich pomoc. Po zdravotní selekci, při níž šlo do civilu několik dalších neduživců, zůstali v Nepomuku trvalé jen šoféři, skladníci a strážní oddíl. Jinak byl prapor znovu rozdělen do rot a připraven k plnění čestných povinností. Před první rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil. Soudruzi, nyní jste co? Nyní jste vycvičený. Každý z vás je teď voják a od vojáka se čeká, že bude plnit povinnosti. Kdyby neplnil povinnosti, tak bychom s ním zatočili. Jelikož jste narokovali ke zvláštnímu útvaru, vaší povinností teď bude co? Vaší povinností bude makat. Práce šlechtí člověka a proto budete makat, jako mourovatí. Za dva roky budete tak zušlechtěný, že vás doma ani nepoznají. Jmenuji se Hamáček. Co to znamená Hamáček? Hamáček znamená, že se plán bude plnit aspoň na 150%. Ale soudruzi, pozor! Vy nejenže budete makat, vy si i vyděláte prachy, což u jiných útvarů není. Polovinu vydělaných peněz dostanete na ruku, druhou polovinu vám uložíme na knížku. To proto, soudruzi, abyste všechno neprochlastali. Osobně vás upozorňuji, že kasárna nejsou pivnice. A kdo se venku nacamrá, musí vystřízlivě dřív, než projde kolem dozorčího. Jinak půjdete kam, jinak půjdete do lochu. Každý si může vybrat dle vlastního uvážení, soudruzi. Teď si zbalíte plnou polní a za půl hodiny budete nastoupeni tady na to místě. Pomocí automobilu se přesunete na místo N, kde budete ubytováni. Na místě N se dozvíte svoji novou vojenskou adresu a budete seznámeni s dalšími úkoly. Má někdo nějaký dotaz? Vojín Frídl, soudruhu poručíku, žádal jsem o přeložení k letectvu, avšak dosud... Frídl! Zařval poručík, vy chlapelína, vám se mně se zdá nechce makat. Na vás si dám obzvlášť bedlivý pozor, Frídl. Lítání u nás užijete až až, já vám zaručuju, Frýdl, že budete tak lítat, až budete mít pěnu huby. Ještě má někdo nějaký dotaz? Nikdo? Pozor! Rozchod! Janovice nad Úhlavou. O malém městečku nedaleko Klatov bylo na vyšších místech rozhodnuto, že poroste do slávy. Právě zde národní podnik Armastav začal stavět rozlehlá kasárna, budoucí domov celých generací mladých mužů. Na několika hektarech orné půdy se začalo rysovat budoucí staveniště. Celý prostor byl řádně oplocen a zajištěn proti nepřátelským rozvědkám. Uvnitř pak měli pracovat kulaci, faráři a jiné podezřelé živly, což s ostražitostí a bdělostí značně kontrastovalo. Několik minut od pracoviště byl další vojenský prostor. Mezi lesíkem a potokem se krčilo několik dřevěných baráčků natřených gáky barvou. Byly připraveny pro rotu poručíka Hamáčka, která jistě v Janovicích sehraje roli důstojnou mladých budovatelů. První rota pomocného technického praporu zaujala bojové pozice. Pod vedením poručíka Hamáčka a jeho zástupce pro věci politické poručíka Troníka se ukryla v promrzlých domcích. Když měl každý přidělenou svou postel označenou štítkem a jménem a hodností, sešla se rota na planince mezi baráčky. Byla nestydatá zima a od potoka fičel ostrý, mrazivý vítr. Před jednotku přestoupil poručík Hamáček. Soudruzi, nyní se nacházíme kde? V prdeli, zašeptal voní voňavka, leč poručík to zřejmě nezaregistroval. Za to Halík zvedl obočí a dal tak najevo, že nepřístojnost slyšel. Nyní se nacházíme v Jenovicích nad Úhlavou, pokračoval poručík. A vaše adresa je R/19. Do Janovic jsme přijeli co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Zítra ráno nastoupíte všichni do zaměstnání a budete pracovat jako kati. Vašimi dočasnými představenými se stanou mistři a stavby vedoucí, kteří nás budou informovat o vaší pracovní morálce. Do práce půjdete všichni s výjimkou dozorčího roty a jeho pomocníka. Cítí se někdo nemocen? Hujn bakši, ozvalo se. Mám nemocný močový měchýř a musím každých 10 minut močit. V tom vám nebude bráněno, bakši, odvětil poručík. Jenže mezi močením budete co? Mezi močením budete pracovat. Kdybyste zůstal na ošetřovně, musel byste každou chvilku běhat na záchod. Na stavbě to budete mít jednodušší. Soudruzi, zavolákal pak Hamáček na promrzlou rotu. Vy jste nejen pracovníci, ale i vojáci. A vojáci především. Až se vrátíte ze zaměstnání, nebudete chrnět, ani nebudete na rande. Nýbrž se budete věnovat čemu? Budete se věnovat vojenskému výcviku. Pak bude následovat politické školení a po večeři kulturně masová práce. A co v noci, soudru poručíku, zeptal se provokativně voňavka. Hamáček to vzal smrtelně vážně. V noci budete spát, přislíbil. Pokud ovšem nebude co? Pokud nebude vyhlášen bojový poplach. V takovém případě ovšem spát nebudete. Každou noc bude hlídat 8 mužů, na každého z nich připadnou 2 hodiny. Má ještě někdo nějaký dotaz? Dotaz nebyl. Jen zimomřivé jektání zubů se neslo daleko za hranice vojenského prostoru. Poručík Troník si po pročtení kádrových materiálů vybral 5 vojínů, které pozval do své kanceláře. Byl mezi nimi i Kefalín. Soudruží, rozhodl jsem se, že vytvoříte u jednotky svazácký výbor. Šlimerda bude za předsedu a ostatní funkce si můžete rozdělit dle vlastního uvážení. O vaše zvolení se postarám. Vzhledem k tomu, že u našich jednotek jsou i živly, které se k našemu zřízení nestaví kladně, musíte se od nich distancovat a působit na ty soudruhy, kteří dosud nemají jistotu. Nemusíte se ničeho obávat. Budu vás osobně řídit. Dále je třeba, abyste mezi sebou zvolili agitátora roty. Rozhodl jsem se, že agitátorem roty bude vojín Kefalín. To je, soudruhy, všechno, co jsem vám chtěl říct. Můžete se rozlejit do svých družstev. Čest práci.
3: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
4: Vážení přátelé, v pravidelném cyklu Život mezi námi uvádíme původní rozhlasovou psychologickou hru faktu o 2 dílech. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus zpracovali příběh Květy Holanové, který se jí skutečně stal. Hra popisuje tápání, hledání a bloudění mladého člověka, který se zoufale snaží prorazit kruh samoty, do kterého ho uvěznila měšťácká morálka konzervativních rodičů. V prvním díle budeme sledovat hlavní aktéry příběhu. Otce Drozdu, matku Drozdovou a dceru Růženu. Ta přichází hned po 3 minutách začátku hry domů, kde přistihne rodiče při večeři. A zde dochází k prvnímu konfliktu. Růžena odmítá všední stravu svých nenasytných rodičů a ze vzdoru jde sledovat do vedlejšího pokoje televizi. Pospubescentní vzdor 27-leté Růženy, dnes 50-leté Květy Holanové, rodiče přisuzují absenci partnera. Rozhodnou se jednat. A jak? To se za malou chvilku

0: Že to je nějaká hůžva tady, nebo co to
1: je? A co je hůžva?
0: Ať to vůbec se nedá kousat tady.
1: Ne, prosím tebe, Tom, ty tvé zuby jsou hůžva, víš taky?
0: Prosím tě, to brdí jak...
1: To pekla 2,5 hodiny, tak já už nevím, co bys chtěl. Chutná?
2: Dobrý.
1: Chutná?
2: Dobrý.
1: Je to rozsolený?
0: Jo.
1: To jsem se můžu zeptat, ne?
0: No dobrý je to, ti říkám, že to je dobrý, tak to...
1: No tak to nic. Jsem si načetla ve večerní Praze, psali. Prosím tě, nemlaskat. Já nevím, ty tak musíš vždycky mlaskat, když jste, já nevím, co tohle to dělá, až se pak tohle se takhle se mlaská.
0: No to tak jim normálně, ne? Tak si zaspí uši.
1: No tak já se budu zaspávat uši, když ty mlaskáš asi, ty.
0: Prosím tě, nech mě v klidu najít.
1: O čem jsem tam mluvila? No musíš, tak máš tady párátko, to musíš mít ten prsty puse, prosím tebe. Tady jsem, o čem jsou párátka, jsem to dala před chviličkou na stůl. Jsem četla ve večerní Praze.
0: No.
1: Nechceš to náhodou taky nějaký chlap?
0: No, nechci.
1: Už měl věk? No, dědek, jako ty skoro.
0: Se mě ptáš, že ty čtu a přijom no. Mě ty brejly nedala vůbec udělat.
1: Je, to musím taky k tomu Hátkovi. Tak si tam nabrnknul nějaký dědek, nějakou holku, víš někde? Snad v Jinonicích, nebo na Vypichu, co já vím. Asi tak 20 let. Úplně jí pomenul hlavochlap, pak jí vzal do bytu. No.
0: A co?
1: No co? No, tam už čekal nějaký další dva s ním smluvený.
0: Jo.
1: No, a tam je to.
0: Co?
1: No co, takže šmarja, co, tak asi. Tobě taky nic nedojde, prosím tebe. Hm. Tě 27 let naší růženě je a o chlapa nezavadí.
0: Už by tady měla bejt? Zase courá taky, káča. Furt někde cvičí?
1: Buď rád, že cvičí. Víš? Buď rád, že má nějaký ten zájem.
0: No, tam má nějaký zájem teda.
1: Nějaký to koníčk, ty hobby, nebo jak se to jmenuje. Víš?
0: Chtěl vidět její zájmy.
1: Víš, co mi řekla Vondráka Laura vedle? Že ta Pokorná, tam no co, chodila z naší do školy.
0: Jo.
1: Z předějšího baráku, že prej něco dejchá.
0: Co, kdo dejchá?
1: No Pokorná, že něco dejchá.
0: No tak ať si dělá, co chce, no tak co to je za blbost, přece všichni dejcháme, ne?
1: Ale prosím tebe.

0: večer, když přijdeš z toho juda. Hezky tatínkovi dobrý večer a mamince taky.
1: No tak jen se nebofrňuj. Viď, tatínek má nahoru pravdu. Ještě kdybys tak řekla, mámo, táto, mám pro vás hezké překvapení dneska. Já mám hezkou, solidní známost.
0: To by bylo.
1: No, kde pak? Dá se něco k jídlu?
2: Co?
0: Jaký pak co? Tak se na ní vykašli,
1: ale, nebude. Tak něco musíš sníst, ne? Teď je večer.
2: Já nechci.
1: Prosím tě, aspoň to jídlo si dej. Dělala jsem špekový knedle kvůli tobě a... Tak si to dej. Bože, já se s tím dělám a ona...
2: Volal Dušan.
0: Jaký Dušan?
2: No Dušan, volal nebo nevolal?
1: Dušan, vlastně ne, taťko, volal někdo nebo že nevolal?
0: Nikdo nevolal.
2: No tak nic, no tak ahoj.
0: Počkej, kam jdeš, pojď sem, jdeš na televizi dozadu nebo kam jdeš?
2: Prosím tě, hele, počkej, takhle, teď si to musím úplně sesumírovat hlavě, počkej.
0: No, co?
2: Takhle, kdyby volal, jo,
0: no,
2: tak, anebo ne, ať radši teda nevolá.
1: No tak počkej, tak ať volá nebo nevolá, já se s tebe zjančím.
0: Prosím tě, no tak má volat nebo nemám, tak mám to zvednout nebo to nemám zvednout.
1: Taťko, nic
0: mám,
1: nezvedej.
0: Co mám teda vlastně dělat? Pro vás sebou jsou vždycky zkazy. Až bude volat, tak ať nevolá, no. Už jsem z toho magor, no.
2: Já mám taky jeho telefon.
1: No vidíš, no my telefon nemáme.
0: A co povídáš, že nemáme telefon?
1: No nemáme telefon.
0: No jo, to by tady musel být.
1: No jistě.
0: No není.
1: No.
0: Mámo. No není někde, ty máš pravdu.
1: No.
0: Vždyť já zapomněl, teď nám ho teprve zavedou.
1: No ty mi řekni jednu věc, jako máma s dcerou, teďka bych si ráda s tebou moc ráda, víš.
2: Hele, já jsem ti chtěla...
0: Co je?
1: Růžo, žádný. Ach jo, hezky, pojď sem.
0: No pojď sem. Matka ti něco chce.
1: Já se tě chci, Růžo, zeptat na jednu moc důležitou věc. Táta taky, vy tati.
0: Sedni si.
1: No tak si sedni.
2: Tíž sedím.
1: Jednou tady sedíme tak vždycky pohromadě, no. Jsme se sešli večer. No, ty máš teda toho Dušana, jak říkáš, to je jenom taky, jako, takový pofirérní známost, ale...
2: A prosím tě,
1: podívej,
2: toho.
1: Ale jak nech toho, podívej, vedle Hanka Ferrercová.
2: No, co mi po ní, ty už zase šílíš.
1: Ale ne, já ti dám zešílim, já se dívám, já mám oči všude, Hanka už má 3.
0: Co, známosti?
1: Ale prosím tebe, co, 3 děti už má.
2: No a co?
1: No.
0: Takhle, počkej, teď ti to povím já, Růžo. Víš, Růžo, když jsi byla malinká, tak jsi vždycky ses tak hezky mazlila, víš?
1: Jako by to bylo včera.
0: No, to nebylo včera.
1: No, jak to říkám,
0: taky. Říkala jsi, táto,
1: říkej mi, Pako.
0: Jo, to jsme si hráli a já jsem tě vždycky vzal. Ty jsi křičela, tyž krábeš. Jako teda o dvou sužo, já jsem dost. Samozřejmě, že bych ji neškrábil.
1: No, když táta, tak aby táta škrábal dceru, ježišmarja.
2: Ja, hele.
1: Co je?
0: Co je?
2: V televizi půjde Falko.
1: Co?
2: Ale prosím tebe.
0: Kam půjde? Mě zajímá, když jde jednou za týden Vlachovka, jinak mě zajímají branky body, jinak na všecko kašlu.
1: No, to teda je pravda. Já zase mám ráda to teda variété.
0: No, to je taky...
1: S Bohdalkova, s tím Dvořákem. Teda mají někdy takový for, já se tím, že jim to vůbec projde. Tak to jsou takový, jak říkají o těch zedníkách nedávno. Jak to bylo? To jsou takový seky. No, my tady pro tebe necháváme knedle špekový a ty nejíš. Tak si dej.
2: Já nechci fakt.
1: Počkej, ty jsi něco jedla? Kde jsi byla?
2: Kde bych byla? Nikde. Proč?
1: Růžko, pojď na mě. Pojď sem. Ty někoho máš.
2: Nechte mě být.
0: No tak to je po každý. Nechte mě být.
1: Pořád stejná písnička.
0: To mě bude 50 a bude to stejný. No. Víš proč? No, protože...
2: No. Protože co? A co on je furt sakra Rita? Se furt do mě montuje, já mám svůj život. A chci si absolutně zařídit sama.
0: Na mámu nebuď hubatá. Ne. Já nejsem hubatá. Tak ty řečičky jsi mohla odpustit.
2: Tatko, nej. Co si teda mám odpustit teda? Ani chvilku klidu mi nenecháte. A kdo to má pořád poslouchat, ty keci?
0: No to je teda vrchol teda.
1: To je hezky.
0: Já ti dám věcí teda. Pojď sem.
2: Ty taky nejsi vševedoucí, ty. Ani nevíš, kde mají v Dčku otevříno.
0: Cože nevím.
1: Co?
2: No kde mají v Dčku otevříno, nevíš.
0: No tak to teda nevím, to je fakt.
2: No vidíš to. Prosím tě, tebe to vůbec nezajímá, tyhle ty věci.
0: No já teda taky do žádného Bčka nebo...
2: Dčka.
1: Ale teď metro má trasu A a C.
0: Ale

0: Počkej, to bude něco jinýho. Bude nějaká jinej, to bude jiný vrt. Počkej, jak jsi to říkala?
1: No Déčko.
0: No tam já nechodím, kdo by tam taky chodil? Tam chodí nějaký ti narkománi, co pak umřou na těch, na schodech.
2: Jo, jak v tom americkém filmu teďka bylo, viděla jsi to v televizi, ne? Jak si tam dával něco do nosu a pak jak tam, jako pak vzala z těch schodů a ona...
0: Počkej, matko, kde ty jsi to viděla?
2: Co? Ty to šlo na druhém, je to 3 dny, 4 dny, co to šlo, daboval Moravec, toho narkomana.
0: Jo, tenhle ten.
2: No, ten Mulel.
1: A prosím vás, nechte mě bejt vůbec, všichni. Mě tohleto, abyste věděli, zajímá. Všecko mě tohleto, všecko zajímá.

0: Proč to vyhazuješ? To se dalo ještě sníst.
1: A ty to už je z minulý neděle, tak snad ježišmarja. Podej mi ten hadr, je vedle tam, jak ležíš.
0: Kerej, ty košile.
1: Ale ne, vedle ty tvý košile.
0: No tohle, tak si to vem.
1: Tak. Nevíš, kde je holka?
0: Kde by byla?
1: No ptám se, jestli nevíš, kde je holka.
0: No nevím.
1: Kolik je hodin?
0: Stojí.
1: Tak je natáhni.
0: Asi budou 4.
1: Co bylo v práci?
0: Nic.
1: Co kazda?
0: Co já vím.
1: Se snášíte? Co?
0: Prosím tě, kazda.
1: Ten tě vypek. S těma přesčasovejma.
0: No jenom, že pak se mu vypek já. No.
1: Zase propálenej ubrus. Teď jsem to včera vyměňovala. Nemůžeš trošku dát pozor. Hele, já jsem si říkala, já pořád myslím na tu naši růžku. Víš, dneska jsem četla v Mladém světě.
0: Ty jsteš Mladý svět.
1: No tak mi to přišlo pod ruku, tak jsem se na to podívala, takové je tam, jsou tam vtipy na poslední straně, a tak jsem tam četla, je tam taková rubrika, víš, nějaký doktor tam, nebo to bylo ve frontě, no teda nevím, to je jedno, tak jako... Byl tam nějaký doktor, tam psal, jako co jako dává rady těm mladým, kteří jako neví, jako nesmělejím těm, víš?
0: Co nesmělejím?
1: No nesmělým mladým jako...
0: Jako nebo doopravdy?
1: Ale no doopravdy, jak... že se dá jako zavolat i tam číslo telefonní, víš? Já jsem si ho popsala, ale ten doktor, ten nám poradí. Jmenuje se Ptáček a já si myslím, že to bude opravdu dobrý člověk.

0: tady se nezouvá, taťko.
1: Když jste byli tam Miluško u Motoly, tak se tam zouvalo.
0: Tady není nemocnice, Motoly je nemocnice, ne? A tady je přece jenom poradna. No, obuj se zás. Máš tam díru na ty punčoše, jak se obuje.
2: Drozdovi.
0: No, to jsme my. Můžeme dál?
1: Můžeme teda dál.
2: Vy už jste čekáte dlouho?
1: Teď jsme dorazili, máme tady takový problém.
2: Tady má každý problém. Bez problému sem ani nesmíte. Jak se jmenujete?
1: Drozdovi.
2: Oh, Drozdovi. No vás jsem zrovna volala.
1: Takže můžeme.
2: Moment.
0: Tak můžeme nebo nemůžeme?
2: Ještě ne.
3: Pane, to jsou to Drozdovi.
2: Tak už prý ano.
0: Tak běž, taťko.
4: No tak běž.
0: Dobrý den, pane doktore. Já jsem Drozdová.
1: Dobrý den, prosím, pojďte dál.
0: Drozdová.
1: Dobrý den. Drozda. Dobrý den, prosím, posaďte se, máme zde pouze jednu židli, tak aha, doufám, že to vyřešíte tak, že jste manželé, budete se tedy střídat.
0: Tak já se teda sednu první, jestli... Taťko, postojíš chvilku, ne?
1: No jistě. No. Tak prosím, vy jste přišli s kterým problémem?
0: Takhle, my máme dceru Růženu, říkáme ji Růžka. No, a my jsme telefonovali snad, ne?
1: No je to asi 5 dní. Počkejte,
0: ale...
1: jaké máte jednací číslo?
0: No, 1284, jak jste říkali po telefonu, ne?
1: Moment. Aha, aha, čili, už to vidím, jednací číslo, správně, je to tam zanesené.
0: Ano, Drozdová Růžena, problém, partnera judo. No, je to tam, já vám to čtu přes rameno.
1: Je to tohle? No.
0: Ano, ano, to je ono.
1: Čekáte dlouho?
0: A jen chvíličku, my jsme přišli, jak jste mě volali. Teď si vzpomeňte, pane doktor, jak já vám přece říkala, že nepřijdeme s prázdnou.
1: Ano, tak to je v pořádku, můžete to předat sestře.
0: Podívejte se, pane doktor, je to takový malý dárkový košiček.
1: Je to maličkost, jo, ale snad potěší teda, pane doktore, že?
0: Já jsem si řekl, že jako...
1: No, tak to nemuselo být. Čili pokud tedy... Pohlíte. Pokud tedy, jak spolámi chápu, jde o vaši dceru.
0: Dcera Růžka Růžena teda má 27, nezavadí o nějakou solidní známost, má jenom to svý judo a nic jiného ji nezajímá. Ještě tak televize.
1: A Dušan.
0: Ale táto, přeci jsme si řekli, že ten Dušan je jenom nebezpečí.
1: Takhle, aby jsme si rozuměli. Vy jste vodiče. Čili má...
0: Ne vodiče, rodiče.
1: Ale vodiče, říkám, že vodiče.
0: No, ale říkal jste vodiče.
1: Já jsem neříkal vodiče, já jsem říkal Podívejte se na mě.
0: Podle mýho to říkáte V teda.
1: V jako Vavášek.
0: Tačko, tak co říká? Říká R nebo V?
1: Já se s váma bavit nebudu. Takhle. Máte dceru.
0: Máme dceru. Tak. No. Nespí tady.
1: Čili máte dceru. Nemáte chlapce.
0: Nemáme dceru.
1: No to se nám to teda pěkně rýsuje.
0: A vy když nerýsujete tam, tak si něco aspoň kreslete, nebo...
1: Dospívá.
2: Už má v 27. To už má po všem, že jo? Hanka Ferencová odvedle už má 3.
1: Spívá.
2: Ale nespívá, teď juduje.
1: Čili dělá sport.
0: To už jsem říkala před 15 minut, že dělá sport.
1: Co potom?
2: Co potom? Já už jsem celá umluvená. No nic, no, ona potřebuje nějakou známost, nějakého solidního člověka. Já už bych taky chtěla vnoučata, teď se podívejte, taky už mám leta. Víte, kolik mi je? Pane doktor, víte, kolik mi je? Schválně, kolik byste řekl? Kolik byste řekl? Podívejte se mi do očí. No?
1: Milostivá paní, no? Já si vůbec nedoufám.
2: Ale trofněte si. No tak si
1: nedovolil.
2: Ne, tak si tipněte.
1: 53.
2: Ale ty všechno zkazíš taky, musíš to všechno říct hned. No, že na tolik nevypadám, co?
1: Ne, to vůbec není opravdu vidět, milostivá paní, jak se říká. To opravdu není vidět, to opravdu není vidět.
5: Za to zblízka, kdybyste ji viděl.
0: Tady, pane doktore, já takhle nech to. Já o vás četla v Mladém světě a teď už vůbec já nevím, tak co s ní, co s tou holkou, no?
1: S kým?
0: No, to je můj konec, no přece s Růženou.
1: Podívejte se na svoje leta, na mladý svět už mám. Takhle, vaše celá sportuje.
0: No sportuje a nevěnuje se ničemu jinému.
1: A to je dobře, protože má určitého koníčka, zálibu. Čili dalo se říci, že se vybíjí ve sportu. Teď mě poslouchejte. Ona v sobě něco má, nějakou energii, kterou je potřeba vybít. Čili ona ji vybíjí v judu.
0: No tak tohle to vím. Na to jsem se nemusela chodit s dárkovým košem.
1: Takže pojďte vlastně tady.
2: No my chceme sehnat toho partnera. Na život, toho partnera.
1: Čili jestli jsem tomu dobře rozuměl.
2: No.
1: Má spout, ale nemá partnera.
2: No má spout.
1: Čili, jak říkám, nemá spol.
2: Ale má sport. No a nemá spor s partnerem.
1: Rozumíme si, ta dcera nemá spol.
2: No ta dcera, no ta dcera je naše růžena, má judo a nemá partnera.
1: Ta dcera.
2: No ta dcera nemá partnera.
1: Ta dcera.
2: A jaká dcera? Dcera.
1: Ujte.
2: Co děláte, pane doktor?
1: Ujte, že ujste.
2: Co?
1: Do cela. Pěkná cela.
2: Prosím vás.
1: Jste dobrá v ochechu.
2: Já už jsem přece užila, o mě nejde.
1: Nepoce.
2: No.
1: Pojď.
2: No, jde pak. Oh. Tačko, nespí tady, on se popřel od stěnu a spí. No, to máte kliku, že spí, on pracuje v Čikáde a ten má lopatu, pane, to jsou ruce, podívejte.
1: Nepačte ho.
2: Počkej. No, ale nepačte doktor. Ho.
1: Domluvte mu. Domluvte mu. Kolik je vám let?
2: 53.
1: Já jsem si opravdu myslel, že vám míně.
2: Jo? A co dcera?
1: To jsou právě ty problémy. Vy hodně pracujete.
2: Tak na druhé se dostavíte. Jde o dceru, ne o mě.
1: To je důležité. Rodiné miluje. Miluje.
2: Ale mě miluje. Myslíte, že mě miluje? Pojďte se na něj.
1: Musíte, kdykoliv s ní budete hovořit o partnerství, že všechno nemůžete dělat sama. Musíte hovořit o tom, že skutečně někoho potřebujete.
2: Já říkám pořád.
1: A vy, že potřebujete.
2: Ale co já, ona potřebuje, já musíte, už potřebovala.
1: Musíte jí zdůraznit, že potřebujete životní jistotu. Vy jste rozumnější, máte konec za sebou. Máte lesos za sebou.
2: Konec mám před sebou, co povídáte, pane doktore.
1: Samozřejmě jsem to tak nemyslel, že... Podívejte se, vy musíte toho partnera...
2: Co děláte, prosím vás? Tak já pomůžu. Tačko, zvedni pana doktora, když on tady už je z toho celý bláznivej. Pojďte, já vás zvednu, pane doktore.
1: To je dobrý, jenom jsem si sedl dole.
2: No, tak pojďte. No, tak.
1: Čili ještě jednou.
2: No.
1: Vy toho partnera musíte najít.
2: Zlatá slova, pane doktor, zlatá slova, to je fakt. Máme to už opravdu do za sebou, teda. No.
5: No, koukám, že jsem si schrupnul, co? Tak co, jak to dopadlo, už půjdem?
2: Počkej, neruš teďka.
1: Čili, je zapotřebí, abyste se postavili v případě vaší dcery, aby si skutečně vybovala takového partnera, kterého vy určíte. Hlavně musí to být partner starší, abyste si s ním rozuměli. Hlavně vy, aby dobře vypadal.
2: Tato, píš to.

To byla první část dvoudílné původní současné psychologické hry Faktu ženich. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus zpracovali příběh Květy Holanové, který se jí skutečně stala. Hra popisuje tápání, hledání a bloudění mladého člověka, který se zoufale snaží prorazit kruh samoty, do kterého ho uvěznila měšťácká morálka konzervativních rodičů. Na hře spolupracovali Marie Nechtělová, Zdeněk Přecechtěl, Miloš Vynadal, Ivo Schválil, Věra Nesouhlasilová, Standa Musel, Tomáš Fuk a já.

zaposloucháme do druhého závěrečného dílu, ve kterém pro Růženu vysvitne jiskřička naděje v jejím osamění a v zápětí zase zasne. Takže hezký, silný umělecký zážitek.

0: Víš už?
1: No jo.
0: No.
1: Tak.
0: No tak, počkej, abychom toto formulovali. Takhle.
1: No.
0: Hledám chlapce.
1: Hledám chlapce.
0: Na neděli?
1: Proč na neděli?
0: No to je taková písnička. Hledám chlapce na neděli, aby mi kamarádky to se rýmuje, záviděli.
1: Musím tě, jestli se na tohle někdo chytí.
0: No to je. To čtu každou chvilku takovýhle věci.
1: Záviděli.
0: Vyhlasili jsme. No, lů, jsou to kamarádky, takže lů.
1: Lů.
0: Co?
1: Je jako hrady.
0: Ale jako...
2: Se dopustí...
0: No, protože jsou to ženskýho rodu, tak je li s tvrdým.
1: Jo.
0: Tak počkej, ještě napíš značku, spěchá.
2: ...patřuje krádežemi, a to zejména
1: pítem.
0: No, a hnedka si tam dopušleme.
2: ...vážné známosti, navštěvuje starší...
0: Te porád něco.
2: Ženy.
1: Počkej. No, starší, tak to není na mladý.
0: No, se na starší. No, to jak ty, tačko, ale trochu.
2: Má prošedivé vlasy... A hnědé oči.
0: No, to je všecko.
2: Popis jeho
0: obecní. To je z těch filmů všecko. Těch gangsterů.
2: Jakékoliv informace o hledaném podvodníkovi a koninu Pavrdovi z Českých Budějovic.
1: Hele, já jsem taky z Budějic.
0: No jo, ty seš.
2: Nebo přímo nám...
0: Ty toho naděláš.
2: ...ústředně v Praze.
1: Jo.
0: Už to vypni. No. Zalep to hezky, tak. Teda, kdyby to vyšlo... Tak já se snad radosti zblázním. Tak, každou chviličku tu musí být. Máš to dobře naštelovány, vidličky vlevo. Vlevo,
1: no
0: taťko.
1: Jo, teď já vím, nedělej ze mě blbce.
0: Já jsem tak nervózní. Hlas teda měl příjemný. Příjemný, milý, takový. No. Kdo bude otevřít?
1: No, ty běž ty.
0: No, tak já budu první a ty jako...
1: Já budu za tebou.
0: Jo.
1: Hlavně, aby se nelék.
0: No, aby se nelék.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Jdu vám jenom říct, že děláte hrozný, ale opravdu hrozný hluk.
0: Ale paní Sojková, co si to zas na nás vymýšlíte? Já už ani nevím, co si představujete, to máme být jako v klášteře, nebo co?
3: Nezlobte se na mne, ale ty rány. Já taky platím činži. A kdo tady má bydlet? Neustále mne iritujete.
0: Ale kdo, co vám to? Když vám nic nikdo nedělá.
1: Paní Sojková... Už jste tu tenhle týden po druhý, po třetí si mě nepřejte, víte?
3: Prosím vás, co si to dovolujete? Já jsem kandidátka filozofie. A potřebuji klid.
1: Ale jíte, mě nezajímá, co potřebujete. Ale já vám teda poradím, sundejte si tu paruku, víte? A skleničku taky z té zdi a neposlouchejte nás a hned budete mít klidu víc, než je vám milý. No. Tak naschle.
0: Ta to chyběla. Zrovna dneska, když máme takovej den.
1: Vykašli se na ní, teď je to baba, ta Stojková.
0: To ti řeknu. Myslíš, že někdo přijde na ten inzerát?
1: No já nevím, hlavně si jsme tam napsali dobře to naše nový telefonní číslo.
0: Co to je?
1: No to je ten telefonovej.
0: Počkej.
1: To zvedni.
0: Já si na to pořád nemůžu zvyknout.
1: Vem to.
0: No tak. Haló? Haló? Já mluvím obráceně. Haló, tady Drozdovi.
4: Drozdovi.
0: No Drozdovi, kdo volá?
4: Tady Tonda.
0: Já žádného neznám, koho chcete?
4: No Karla.
0: Toto je pro tebe. Musíte počkat.
1: Já žádného neznám.
0: Já mu to taky říkala, on chce tebe. No.
1: Haló. Haló, já vás neznám.
4: A nekecej, ty starý pardále, Iák, no jsem Iák, tak jste mi říkali, přezdívka Iák.
1: No to snad není možný.
4: No.
1: Počkej, to seš ty.
4: No je.
1: Počkej, ještě jednou, Iák.
4: Iák, pamatuj
1: mi. Iák, ty starý parde, odkud voláš, z Budějic?
4: Kde pak z Budějic? Z matičky stověžaté, Praha je zlatá loď, jsem tady v metru.
1: Počkej, takže voláš teda z Prahy?
4: No volám z Prahy, no.
1: Jo. No jo, jasně. No. Teda, ale teda, to jsem teda nečekal.
4: No.
1: To ti teda řeknu, že se ozve.
4: To věřím.
1: Hele, teda, ale to je let, co?
4: No.
1: To bývala sranda, viď, jak žiješ?
4: No tak, všelijak.
1: Jo.
4: Pamatuješ na Maruš?
1: Moje...
4: Co?
1: Ticho, stará šmíruje.
4: Jo, tak snad, sorry.
1: Snad na Zdenu, oh. Ne?
4: To je jako stará, jo, tvoje?
1: No.
4: Jo, tak na Zdenu.
1: Tak kde seš ty?
4: No. Ty jsem říkal, jsem tady v metru u muzea.
1: Jo, takhle, jako tady, v Praze.
4: No tady v Praze, jo, a je zlatá loď.
1: Jo, no. Hele, tak se stav, až půjdeš okolo.
4: No jo, ale kde to je?
1: A ty máš teda furt stejný fory. Já se z toho snad zjančím i Aku.
4: No, tak,
1: no přece kde, no, přece u nás, ne? No, stará teda jako Zdenka, že o něco přijistá, bouchnem si, jo. I Ak, teda, s tebou jsem si užil teda ty i Aku.
5: Aťko, co vyvádíš, to prosím tebe, s kým to tam mluvíš? Ty, já nevím, ty jančíš jak blázen pominutej.
1: No jo.
4: Posloucháš mě?
1: No to víš, že jo.
4: Hele, já bych o tebe něco potřeboval.
1: Jo. No jasně, doď jsme kámoši, ne? No a co? Jedeš zase na montáž, jo?
4: Co? No co? Tak nějak, no, montáž, tak, no, tak nevím, no, montáž, jo, montáž,
1: jo.
4: No.
1: Jo.
4: Dva demontáž.
1: Jo, jasně. No hele, až budeš mít chvilku, tak se stav, my máme nový telefon, víš? No hele, sedneš na krtka, vystoupíš na míráku, dáš se doprava.
4: Krtka, co je krtka? Já neznám tyto výrazy.
1: Co? No ten krtek.
4: No krtek, ty
1: no,
4: jako...
1: No podzemka, ne?
4: Jo, jako metro. Hele,
1: metro, no.
4: Mluv zřetelně.
1: No, to se tady říká. Hele, třetí barák vlevo, jo?
4: Jo, já si píšu třetí barák no, vlevo.
1: Dole hospoda.
4: Dole.
1: Nahoře jsem já, jo.
4: Jo. Tak jo.
1: Jo, vlastně kde hospoda, tam jsem já, jo. Ale já jsem teď nahoře, jo. Teda i Aku, teda že zrovna tebe, že takhle ty se ozveš do toho našeho novýho telefonu, to jsem teda.
4: Ale já musím končit, jo, tak co? Já...
1: Cože?
4: Já končím, já ještě mám, jo. Se stavím.
1: Jo, jasně, no. Hele, tak zas někdy brnkni, jo, ať to můžem zapít, jo. I ak, bu, i ak.
4: Tak nevystraš.
5: Tatko, kdo to byl?
1: Jseš taky zvědavá, jak Stojko mám odvedle.
5: Co, Rosenčan, tak to nemůžeš říct, že to byl? Jsi vypadil se jak Janek, jak blázen, jako by ti bylo 20.
1: Já to bych neřekl, že se zrovna vozle on.
5: A kdo krivo?
1: To jsem teda z toho, Jelen.
5: A prosím tebe.
1: Jo, tak abys věděla, milá zlatá děvenko,
5: no tak kdo
1: to nám
5: byl?
1: Tehda bylo 20, víš?
5: Ale který to byl, Ježíš, tak kdo to byl, tak snad můžeš říct, kdo to byl, ne?
1: Tonda.
5: No Tonda, Tondu je?
1: I-ak.
5: Co děláš? Ty jsi pil. Tačko, ty jsi pil.
1: I-ak.
5: Prosím tebe, opravdu jsi jak Janek.
1: Aha. No.
5: To bude asi holka. Zase nemá klíče.
1: No jistě, to se v životě nenaučí samostatnosti.
5: No jo.
1: Jo, to by s I-akem.
6: A je, paní Sojková, a co pak nám nesete?
7: Já vás chci jen důrazně upozornit, že takový hluk a nepatřičný rámus...
1: Paní Sojková, hlejte, já jsem vám už jednou řekl, abyste si tu skleničku sundala ze zdi.
7: No to je tedy skandál. Já nevím, ale svoji stížnost budu neustále urgovat. Já vás... upozorňuju, že já jsem promovaná filozofka.
1: Halejte se a ven. Dneska jste tady byla naposledy.

0: Tonkát, co je to? No. Kdo to je ten tvůj Tonda, ten iák, nebo co to, jak to říkáš pořád?
1: No iák, no. S ním byla vždycky teda stranda. A s ženskýma to uměl bezvadně. On jich měl třeba si představ 10 na jednom prstě.
0: No tak.
1: Všude, kam přišel, tak...
0: Tady je to dneska jako na prašném mostě. Ahoj, zapomněla jsem si klíče.
1: No jako obvykle, to ti je podobný.
0: Jedla jsi nebo budeš jíst?
2: Nebudu.
0: Už zase?
2: Držím linii.
0: A ty trdlo, pořád držíš linii a za chvilku budeš jako za kroškudla. Kam zase jdeš?
2: No do pokoje chci jít, no. Co je?
0: Co by bylo, nic?
2: Mám hlad.
1: No. No tak si něco dej, když máš hlad.
0: Ty co říkala, že nechceš?
2: Protože jíst nemůžu, no. Ale chci.
0: Tak co chceš? Mám tady od čeliška rajskou. Dáš si teda nebo ne?
2: A tak jo.
0: Tak já ti to ohřeju.
2: A nebo ne?
0: No tak já se zblázním, tak jo nebo ne?
2: Já nevím.
0: Nevím. Tačko, tak řekni něco, nelež porád jenom v těch novinách.
1: Hergo, tohle tu se nedá poslouchat.
2: Hele, už je po zápase.
1: A po jakým?
2: No v televizi, běžel zápas.
1: A to mě nezajímá, ještě tak fotbal.
2: No jo, ať to šlo na jedničce.
1: Hele, my tady zápasíme s mámou každou chvilku. Hele, no. Běž se dívat, my tu teď musíme něco probrat. Něco tak, domluvit, běž.
0: Tak běž, honem.
2: Počkej, to teda nevíš, jestli Dušan teda vyhrál. Teda od vás se fakt ček nic nedozví, to je šílený.
0: No, slečno.

0: že ten tvůj, ten, no, ten iák, nebo jak mu říkáš, byl na ty, na ženský.
1: No, no.
0: No, tak jsem si říkal, jako, on je sám?
1: No to já teďko narychlo takhle nevím.
0: No jo, tak, ale já jsem si myslela, jestli je to solida, tak v tvým věku, tak zkušenosti mít bude, že jo, takový nakonec co, že po světě něco ví? No, pro naši růžku. No co ty na to?
1: Jo, ty myslíš, jako?
0: No, no tak no, tobě než něco dojde, tak jde.
1: No jo, no. Víš teda, mámu, no on teda solida je.
0: Jo.
1: Fešák, no teda, jo, vždycky zachovalej.
0: Je.
1: To ti teda řeknu.
2: Kladám,
0: to ti řeknu tobě, opravdu, to by byla trefa. Ale nemůžeš mu napsat nebo nějak zavolat po něco?
1: No jo, tak zavolat.
2: Tam jsou ty tři.
1: Tak kde já
2: jsem?
0: Tak ho někde seženeš, ne?
1: Někde bych vyrochal jeho telefonní číslo nebo adresu, ale to já nevím.
2: Já jsem absolutně mokrá.
0: To by bylo báječné. Růžo, bav se a nech nás. My tady s tátou vedeme takový ty řeči. Aspoň jednou za týden si potřebujeme pokecat v klidu.
1: Teda, jestli je to zas ta Sojková.
3: Růženo, ta televize zve.
1: No jistě, jistě, samozřejmě je to zas ta Sojková, ta filozofka chromovaná.
4: Iák, iák,
5: iák, iák, Tondo!
0: Ježiš, pane, táto! Nechciš.
5: Ty kamaráde, starej, ty bambitko jedna, prohodila, ukáž se ty parné, ale počkej, počkej, já si tě prohodím, počkej, počkej, dobrý, dobrý, držíš se, to víš, už to není takový, jo?
4: Už nejsme, co jsme bývali, ale zahození to není, co? Iák.
0: Já jsem Drozdová.
4: Moje moc mě těší, milost paní, já o vás slyšel, od vašeho muže.
5: No jo, no jo.
0: Ale neříkejte sami špatné věci, co?
5: No jo.
4: To bych si přece nikdy nedovolil.
0: Tak pojďte dál, nezouvejte se.
4: Zouvat se nebudu.
5: Zouvat, hele, zouvat se nebudeš. Tak, no, no pojď, pojď, pojď.
1: Tak pojď dál, lorde.
6: No, Karel mě tady zná, zazní dechovka a celý svět je náš.
1: Tak se usaď.
6: Děkuji. No. Bytelný fotel.
1: Hele, krásný. Teď mi Iáku řekni, kolik let jsme se neviděli.
6: No.
1: Co? 10.
6: No. Já ti řeknu.
1: 12, co? Iáku, ty seš teda. To bude takových 12 let, parde. No, s mámou tady bydlíme už 30 let.
6: No jo, máte to tu velmi pěkné, hezké.
1: Že jo?
0: Taťko, neměli bychom zavolat mladou?
1: Klid, vydrž.
6: Teda, já ti tak rád vidím, ani nevíš jak.
1: A jo.
6: Já ti mám teď takovou zvláštní smůlu.
1: Ty a smůla? No to se snad umláčím teda.
6: Jsem vyřízený.
1: Prosím tě, a zrovna ty?
6: Opuštěný.
1: Prosím tě, jsi si uměl vždycky vybrat. No.
6: Nesprávně, víš, jsem absolutně plonk. Jak se říká, jsem na dní, nemám ani kde spat.
1: A ty jsi tady jako co? Jako s partou, jo, na montáži.
6: No tak, nepohodl jsem si, no.
1: Doma?
6: Ne, v práci.
1: Mm-hmm. Přespíš u nás a teď popojedeme. Tak,
6: na zdraví.
1: Hele, řekni Iák. To je vždycky taková sranda. Řekni Iák. Iák.
6: Iák.
1: Já se vždycky můžu umlátit.
6: Iák.
1: Jo, to taky, hele. Říkal jsem ti, že máme dceru.
6: Iák.
1: Tak na zdraví.
6: Ahoj.
1: Tak, ukážu ti...
6: Strašně třesou ruce poslední době, ale co to?
1: Hele, ukážu ti taky ložnici. Jo, abys věděl, starý parde. Jo?
6: Teda, jestli by ti to mělo dělat potíže, tak...
1: No, prosím tě, co si myslíš, kamaráde starýho pistolníka, že bych nechal na ulici?
0: Taťko, taťko, uklid to trošku na tom stole, to víte, nic velkýho to není, dělal jsem jen tak rozbiv, to je teďka prej v módě, je to dobrý, ale bez chuti takový, no.
6: Teda, milost paní, já vám řeknu, že tohleto v lapáku určitě...
1: V lapáku, jo?
6: Co? Nepovídám, v papáku, jako kavoce, v závodce jsem myslel. No.
1: Kam na ty fóry chodíš? No. Iák v lapáku, no a se snad udusím.
0: Holka je vedle na televizi, tačko, neměli by si jako nějak...
1: No jo, Růženo, pojď sem, pojď, máme návštěvu.
6: Hele, nech ji, dobře ti radím, nech ji.
1: Ne, jen ať jde, na televizi kouká furt a o chlapa nezavadí. No, to je s ní taky trápení, čověč.
7: No,
1: furt tohle, to já nevím.
6: Každý má mi něco.
1: O, to víš, ale přece jenom. No, ale hele, pamatuješ, jak jsme v Budějovicích říkali pivu pivona? Jo, to byly časy, víš, to byla volnost.
6: Jo. Ty tady máš zadní vchod.
1: Co?
6: Co?
1: Cože?
6: Nic, já zapomín na to, já se tak pletu, já jsem přepracovaný.
1: Růženo!
8: Taťko, brzdi, už si pil, už si napite, já to poznám, dneska z červená, až to si napite.
1: No, ale prosím tě.
6: Jak se vám tady daří kytkám?
8: No tak kytkám se celkem daří, že jsou pořád zelený.
6: A jsou na sever nebo na východ?
8: Cože?
6: Okna.
8: Co okna, já nevím. Taťko, co ty myslíš, taťko?
1: Počkej. No, podle prstů se tady nepozná, že jo? To bychom tady museli mít větrnou, ale...
8: Ruško!
1: Růženo!
6: Teda ulici máte pěkně široko. Taková přehledná, hezká.
1: To víš? No, dřív se taky stavělo.
6: A co, jako... A vydá se hodně tady, jako ulice, nebo, jako, myslím, příslušníci. Víš, rozumíš, jako jestli, jako...
1: Co?
6: Tady moc nechodí, víc tak, jako, tak, že by chodili, jako...
1: No, myslíš?
6: No.
1: Lídky, jo?
6: No, jako jestli... No. Ne, že ne.
1: No, tady vlastně potkáš akorát mě a Sojkovou od zhora.
6: I ak.
1: Růženo!
6: No tak, Ruško!
1: Růženo!
6: Tohle to je taková moc hezká čtvrtaková víta.
2: To je, tak snad nehoří.
6: To jsou královský vinohrady, no.
1: Růženo!
6: To je vidět, že jste z Budějic.
2: Tady tě už dor.
9: Dobrý den.
1: Tak, Růžo. To je můj nejstarší kamarád.
10: Dobrý den.
1: Budějovický part. Tonda, Tondo, tohle je naše Růža.
9: Dobrý den, no. Já se zase dívat, oni tam opakujou to.
6: Ale prosím tě, máme tu návštěvu jednou za uherský rok, tak to vypni a pojď se bavit s hostem. No.
10: Tak se přece k nám posaďte, slečno, ne?
6: No vidíte to sám, ta naše holka je porád u ty televize, jako by to měla povinny.
1: No tak se posaď.
10: Ještě mladá, no. A co, čo, tak co my si budeme dva cizí lidé povídat, to já taky občas vidím v televizi. Tak no, různé programy, protože když jo. Nám tam něco pustí, tak to stojí za to, že jo, to jsou.
6: Ojo. No vidíte, a ona si ji pustí pořád, pořád musí tu televizi. Růžo, sedni si už.
9: A já budu stát.
1: Hele, tak si sedni, už to bylo dost. To tě máme prosit na kolenou, nebo co?
9: Tak dobře, no, se sednu.
10: Tak ji nechte stát.
9: On já tady budu sedět.
10: Člověk má mi trochu volnosti.
1: No tak sekni sám, no, Tondo. Není to tvrdohlavý trdlo.
10: Ale, Karle, takový jsme byli taky.
6: No tak, tak se stoj klidně, jak chceš, mě to je jedno. Jedla si už.
9: A nebudu, já budu sedět.
6: Tak si sedni, no. Tak seď.
9: No jedla jsem.
6: No to jsme teda dneska viděli.
9: A co zase je?
1: Ona drží, jak se říká, dneska tu, no, tu linii. Hlavně, že má potom, ale víš, ten úder.
10: Co to? Že má?
1: No, úder.
10: Jo, a co dělá?
1: No.
10: No, ona teda takhle, pochlup ona se. Prodává tady v železářství a teda jinak... No tak pochlup se, no, a taky něco řekneš.
1: No, řekni.
9: No, ne, prostě, no nic, no, naši to prostě jako zveličujou, no, prostě, prostě dělám judo, no, co má být.
10: Cože?
9: Judo.
6: No, judo dělá.
1: Jako... Judo. Jáku, strž do ní a ona ti ukáže.
10: To teda, no to, teda to je bezvadné, to čumím, to doslova, jak se říká u nás čumím, jak se říká teda klobouk z hlavy ven.
6: No. Teda Ružo, tak už si přece sedni, no, no už jsi opravdu trapná.
8: A my se teďka, děti, budeme podívat vedle na tady
1: kaso. My půjdeme, tak, aby jsme nerušili. Ať z toho keslu něco máme.
6: Ružo, narovnej se.
1: A sedni si.

0: se vážně neposadíte?
1: Ne, já budu stát.
0: A. O, kukačky.
1: A co?
0: Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku.
1: To jasně ne, až dělaj kuku. Že se nebudu dělat bubu.
0: Nestrašte. No jo. Dobré pití toto. Nechcete okoštovat?
1: No.
0: Tak co pak bylo v keslu?
1: No celkem nic. Akorát tam byly ty tři komici a ten Genter, ten Klaus a ten další, no.
0: Já jsem
1: takový blbosti, no.
0: Trpěl klaustrofobii, když jsem... A co to? No jo. Já to viděl dvakrát, když nám to tam pustili, a teda klobouk z hlavy dolů teda. Ale vy nepijete, no?
1: Já jsem říkal, že nepiju.
0: Jde si, ne?
1: Ne, nechci.
0: Tak ne, tak nejdejte, nedejte, nedejte, nedejte. Hezký okolí je tady. Měl jsem tu poblíž práci, tak jsem si řekl, zaskočím ke kamarádovi starému. No, tak.
1: To je nuda.
0: No, ale jinak je tu hezký. Co?
1: To já nevím. To je stejně moc nejsem.
0: A když tu jste, tak je to docela pěkné, ne? Ano.
1: Asi jo.
0: Vás nudím? Že? Nudím.
1: To je jedno.
0: Co děláte?
1: Nic, jsem nedělala.
0: To já zase dělám. I ak. I ak.
1: Co?
0: Nic. I ak.
1: Proč to děláte?
0: To kdybych věděl. A všecko říkám i ak.
1: No tak vlastně to je jedno. No takže dělá, co chce.
0: No jo, no jo, no jo, no jo. Jste dobrá holka. No, já to vidím, že si budeme muset opravdu potýkat. A na tykačku se naleje čiška. Tak, tady moje.
1: Ale ne. Tady,
0: ale jo, jo, jo, jo, jo, jo, jaké ne. Jo, jo.
1: Ne, ale pak měla problémy.
0: Ale jaké
1: měla...
0: problémy? I ak. Tak pro jednou, prosím, tak, no, na ex, no, tak šupi to.
1: Ne, já s náma i akovat nebudu.
0: Ale no, tak já jsem řekl i ak, no.
1: Nebudu si fakt ne, no, no, nechci, no,
0: no, no, ale nechci, nechci, nechci, nechci, to říká nechci každá, nechci, nechci, to jsem slyšel kolikrát, než, no, tak, šup, šup, šup, šup,
1: ale
0: šup,
1: ne, opravdu, nechte mě na pokoji.
0: Já jsem Tonda jako prosleční a vy?
1: Já vám to neříkat nebudu prostě.
0: Vy jste?
1: Jste mi odporný, fakt, nechte toho.
0: Jsem ti odporný?
1: Jasně jste.
0: No tak, přestaň s těma drohotama, napise.
1: Hejte, ne, já nebudu. Ale já jsem říkala prostě, že nebudu.
0: Co si to vůbec, co si o sobě myslíš, jaká si nějaká vystředí, či co?
1: Hejte, já vám říkám, nechte toho.
0: Ale hele, hele, hele, hele, hele, pusu, pusu, pusu.
1: Bacha na mě.
0: Ale hodný striče chce pusu.
1: Majzla na mě, vám říkám.
0: Ale no tak. No,
1: ale frajire.
0: No, tak hezky pusu.
1: Dejte ty pracky pryč.
0: Ale, no tak.
1: A sahy.
0: Hele. Hele, jaký sah, já si rád sahnu, ale já zase slušně. Já, co to, nech ti drahoty.
1: A sahy, ukikoši, agatabeke.
2: Slyšíš?
3: Co?
1: Tadle v pokoji.
2: No jo.
3: No jo. Jo jo. Tam se něco odehrává.
2: Je tam rušno.
3: Já jsem ti říkal, on byl vždycky frajer.
2: No, to jo, teda.
1: Jaký má pohled uhrančivý a to tetování je...
3: No jo.
4: Vážení diváci, věnujte vlastní pozornost k mimořádnému
1: pátrání
4: federální kriminální
1: výsledku. Zase, zase po někom pátrajte, den co den se pátrá.
3: Dej mi ještě ty krekry.
1: Tady máš, jest?
4: ...letem Antonínu Vrdovi z Českých Budějovic.
1: Tačko!
4: ...zvanému také IAK.
1: No, IAK!
3: Počkej.
4: A často ke
1: no, sorry, to je ten tvůj IAK.
4: ...věcích občanů, zejména starších osamělých žen.
1: Slyšíš to? Co budeme dělat?
3: No jo, to je on.
1: No, telefon je vedle. Protože ty měle vlasy, ježišmarja, teď ona je tam s ním. Ta naše holčička malá je tam s ním.
3: Tak co já vím, co mám dělat? Teď co musíme udělat teda?
4: Nebo přímo nám federální kriminální ústředně v Praze.
3: Vidíš to, starý kamarád, a takhle to dopadlo.
1: No, to jsou ty tvoje známosti, to je ten tvůj IAK. Teď vem radši židli a jdeme, pojď honem, jo, jdeme, jo. Jdeme. Pomoc!
2: Pomoc!
5: Pomoc!
6: Co je?
5: Pomoc!
6: Co řvete?
5: Kde je?
6: Kdo?
5: No, ten den. Iák, co jsme ho viděli teď v televizi.
6: To je muzika. Ten tvůj podařený kámoš, jo? Leží tamhle, pod radiátorem.
2: Jo!
6: Dneska mi to vyšlo.

0: Dobrý večer.
1: Je, dobrý večer. No to jsou k nám hosti, pan doktor Ptáček, taťko.
0: Dobrý večer.
1: No tedy, to je návštěva.
0: Víte, když jste u Dešovi, tak jsem si vzpomněl, že máme měsíc duben.
1: Ale duben, prosím vás, pane doktor, u nás je všecko v pořádku. Ale opatro, víš, by paní Sojková, ta je filozofka, ta si s vámi bude rozumět.
0: Tak prosím, ta u nás není zanesená.
1: Ale zanesená, nezanesená, ta vás bude moc potřebovat. My bychom teďka spíš pevnej pro vás a pak veřejnou bezpečnost.
0: Víte, už je plávuje v páteřském stavu, čili jestliže dochází
2: paní Sojková, doktor.

0: Protože se jednalo o hru s mimořádnou celospolečenskou tematikou, uspořádali jsme na závěr krátkou improvizovanou besedu. Pozvali jsme si sem do studia ženu, které se tento příběh opravdu před 23 lety stal. A herce a jednoho z autorů scénáře Oldřicha Kaisera.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já bych první poprosila Květu Holanovou, ale vy vlastně už se asi dneska jmenujete úplně jinak. Ne, pořád Holanová. No dobře, já bych se zeptala ještě jeden dotaz. Už se vám podařilo po těch letech prorazit ten kruh osamění? Ne. Dobře, tak já bych se zeptala tady o Oldřicha Kaisera, autora a herce. Co vás na příběhu zvlášť zaujalo?
1: Mě jako autora a vlastně i interpreta zaujala neprorazitelnost kruhu osamění zde přítomné Květy Holanové.
0: Děkuji vám. Děkuji. A co chystáte dál pro naše posluchače?
1: V současné době píšu hru, ve které se vynasnažím a opravdu chci ten kruh osamění vyřešit. Vidíte, bude to opět hra faktu.
0: A co vy na to, Květo? Oldřichu, ale to už by fakt nebyla hra.
1: Květo.
0: O to.
1: To je fakt.
0: A tak nám šťastně skončil příběh Květy Holanové a Oldřicha Kaisera s názvem Ženich.

Slyšeli jste původní rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Osoby a jejich představitelé. Matka Jiří Lábus, otec Oldřich Kaiser, Růžena jejich dcera Oldřich Kaiser, Sojková sousedka Oldřich Kaiser, Vavrda zvaný Iák Jiří Lábus, lékař-psycholog Oldřich Kaiser. Dále hráli Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Zvukové efekty Jiří Lábus, Ladislav Beneš a Oldřich Kaiser. Hudba Jiří Nepomucký a Vladimír Zahradníček. Záznam a střih Marie Kantorová-Votavová. Zvuk Jiří Emil Silovský. Dramaturg Jan Čech. Režisér Ivan Holiček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Tak pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: A. Tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu.
3: Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Víte, kam já ho dal, safra. Kdo tady někde byl? Jídelní lístek.
3: A vy máte jenom jeden?
4: No to vám zase stačí, ne?
3: Jeden lístek?
4: No,
3: hlavně, když mi ho dát.
4: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechci si vás řízej?
3: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
4: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
3: A co vy víte, co já bych si dal?
2: No. Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
3: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
3: Děkuji.
2: No.
3: Jo, no, ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
4: Jo, to všechno, helejte, tady máte řízek.
3: No a to je všecko.
4: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
3: No jo, no. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
4: Jakej ptáček, hoď.
3: Ptáček.
4: To je vedoucí ptáček.
3: No tak mi doneste tedy ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, prosím.
3: Jo a počkejte, ono, vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
3: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
3: Celerový salát?
2: No.
3: No ale to přece není nic ostrýho, tak jiné na povzbuzení.
4: Celerový salát?
3: No, všem, že ne.
4: Je.
3: Co? Ale ne, to jsou pověry.
4: Mě to pomáhá, no.
3: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, prosím.
3: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten umrusalej drobek.
4: Jo, to vám, samozřejmě, to vám trošičku.
3: No ale počkejte, na mě to nemusíte
4: ne,
3: smetávat.
4: To je pořádku, trošku takhle to uděláme.
3: Ještě ten popelník, kdybyste
4: no, to tady zase, tady, no. Tady, nechali to tady, to jsou lidi tady.
3: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je jenom pár čistých vajíků, to je v pořádku. Budeš to, já vám ještě potočím takhle
3: trošku. Ne,
2: ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
3: to trošku stačí,
2: takhle.
3: To,
2: ne, já to udělám to takhle. Dobrý. Takhle to trošičku. Počkejte, takhle. No, jestli tam, to bude...
3: Trochu moc. Já myslím, že by to šoli...
2: Ne, jste moc simáčku, tady ke stomu. Ono je to lepší, takhle. Už je to dobrý, ano. To je, ono se to trošičku převrlo, je to dobrý, ano. No, ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zasklý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
3: To je dobrý, no,
2: z téhle strany, ano.
3: Tak mi doneste ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, ano.
3: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
3: Jedno pivo by
4: to... Pivečko, samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, jo. Samozřejmě, nepovodil.
3: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
4: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám jo. Přinesu hned, ano.
2: Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak, co jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace.
4: No jo, nepak, kuří hoka, co jste špatně.
2: Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
3: Pane,
2: jo, takhle já.
3: To pivo.
2: V uších jako, no jo.
4: Tak u tam si měl bej, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co jsi chtěl, no. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo.
2: No to bys si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslím, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo?
4: Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zloví jeden s pivem pořád.
2: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
3: No, to je dost.
2: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? De pak to jste špatně. De pak Bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, šefe, tady...
3: No, to...
2: Je...
3: To pivo.
2: Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
3: No, to je dost, to vám řeknu.
2: Můžete se hned do toho pustit.
3: No, děkuji.
2: Tak.
3: To pivo má ale divnou chuť.
2: Pivo?
3: No, to vám povím.
2: Na hořky, jak pivo, no jo. To
3: je... Dívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
2: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
3: No a to má být jako ten řízek tohle.
2: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
3: No jo, ale toto teda ale vypadá.
2: No jak řízek, no co, jak
3: no, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
2: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
3: No řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají při nejmenším třikrát tak velký porce.
2: No jo, ale nezapomeňte, že zase to tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
3: Pane vrchní, to je úplně studený.
2: A co je studený?
3: No všecko, brambory.
2: No to je takovej druh?
3: Ale
2: no.
3: Ten řízek je taky studený.
2: Řízek?
3: No ovšem.
2: To je teplý, žádněte si. To je
3: masku,
2: masku, no.
3: Tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
2: No jo, vidíte, že to. No naproti tam vařej dobře, já taky chodím.
3: No ale no. To nejde vůbec ani ukrojit, no pane, podívejte se, pane vrchínek, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
2: No. No jiný řízek, šefe, teď už se takhle vohnu.
3: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
2: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
3: No, podívejte se, jak to maso je tuhý. To nejde vůbec ani ukrojit.
2: No, ukažte, já vám trošku nabrousím nůž, budete vidět, to bude.
3: Když tak přineste jiný příklad.
2: Nebojte se, ten bude. Ten bude. Nebojte se. U nudle. Restaurace u nudle. Kde pak to jste špatně? No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dám jsem 20 tuzera a uteče mi bez placení.
5: Přátelé, závěrem mi dovolte, abych zde pronesl zadním vchodem, abych zde pronesl přednášku na téma sex.

Promluvil bych zde o velmi choulostivé otázce, ve které je řada předsudků a domněnek, a to především z těchto důvodů. Přátelé pohlaví. Totiž, co to pojám? Chci říct, přátelé čárka. Napomněte, čárka. Přátelé čárka pohlaví je u dospělých lidí zakrýváno již od útlého mládí až nahoru potom. Proto lidé znají svoje pohlaví, svoje ústrojí. Do deště. Do chuleme meleme. Menice a podobně, ale svoje pohlavní ústrojí znají jen velmi povrchně. Řekl bych, že zvláště mužské pohlaví bývá pouhým okem jen sotva viditelné. Mnohem hůře je pro vědeckého pracovníka mého kalibru, abych se o sobě tak nelítostně vyjádřil, dosažitelné pohlaví ženské. Já jako důkaz uvedu, že jsem žádal několikrát náš ústav. Bože, já jsem z ústavu. A mě tam mají rádi. Já je taky. Pravidelná strava. Jako blázní. Náš ústav zatím nemá možnost mě poskytnout ani jediný ženský exemplář. No, tak já už to nějak. No, přátelé, lidská společnost skládá z potvor, totiž stvorů, to je těma brýlema, stvorů, kteří mají až dvě různá pohlaví, mužské a ženské. Ženské pohlaví, kterým bych zde dnes se chtěl zabývat jaksi podrobněji, protože jelikož... je to můj koníček. Se od mužského pohlaví zřetelně liší. Já jsem to zjistil. Zjistil jsem to takhle jednou v tramvaji, když to cuklo. Jsem jel do ústavu. Přátelé, díky rozličnosti pohlaví nám dochází k oplocení. Já tady ještě něco snesu. Taky, že jo. Jenom C-čko. To je tím počasím. Jo, jo. Kde to je? Koplocení. Položme se nyní všichni na otázku, jak dochází k oplocení. Koplodnění. Koplodnění může dojít spojením, může dojít k oplodnění muže? Dojít nemůže. Naopak, muž může, pokud ještě může. No jak tomu dochází? Samozřejmě není myslitelný, aby nějaký muž nějaké ženě prostě jednoduše přišel, jednoduše ji oplodnil, přátel. Kde bychom to byli? To není možný ani v Lázních Luhačovicích. Muž s takovou ženou nejprve, jak my říkáme, pouze filtruje. Toto filtrování je vlastně jakási přípravka k vlastnímu oplocení. Známe z fyziky, filtruje se voda přes písek, známe další fyzikální zákony, Faradayova klec, Foucaultovy výřivé proudy, Archimedes ve vaně, vydáme ho ven. Muž se ženou hovoří jazykem svým později, já je taky francouzsky, se dostává, tím se dostává šklíbání, mezi tím nemůžeme vynechat braní na ruku, vlastně za ruku, no na ruku taky ne, my bereme desátýho. To jsem vždycky vzrušený, ale... Muzikanti taky. Že jo, tady se směl. Totiž, oni mají v hlavě jenom noty a desátýho. Když to já mám v hlavě jenom desátýho. Tak, to jsem zbytečně odbočil. Ano, ale...